já před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

Najednou lítáš nad vodou, ne náhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Michael Jackson a Leave Me Alone na Signál Rádiu 3 minuty před 6 hodinou. Už máme nachystané první dnešní zprávy, po nich Modern Talking, Cyndi Lauper a nebo skupina Bangles, prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u vážné nehody na silnici 19 u Přibyslavy na Havlíčkobrodsku, bouralo se taky na silnici 22 u Vodňan na Strakonicku a kolem nehody projedete s opatrností na silnici 16 u Slaného na Kladensku. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Svátek dnes mají Janové a Honzové, tak hezké ráno přejeme oslavencům, ale i vám, kteří ladíte Signál Rádio. Zprávy pro vás má Lucie Senková. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna možná dnes nedostane. Závěrečné kolo by pak pokračovalo v pátek. Český prezident Petr Pavel oznámil, že podá kompetenční žalobu proti vládě poté, co ho vyškrtla jako českého zástupce na červencovém summitu NATO. Psala to včera singapurská média. Není jediný, koho tuzemská kauza zaujala. Informuje o ní totiž téměř celý svět, včetně agentury Bloomberg. V Rakousku zemřel po pádu z hory Grosses Wiesbach Horn 21-letý Čech. Horská záchranná služba uvedla, že mladík zemřel při pádu z více než 100-metrové výšky. V době tragédie navíc na vrcholku panovaly nepříznivé povětrnostní podmínky.
0: Co se děje v regionu?
2: Plánovaná autobusová linka propojující přes tunelový komplex Blanka Prahu 8 s Prahou 6 začne jezdit od 15. srpna. Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy až na Dejvickou. Na trase linky přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Za provoz této linky město do konce letošního roku zaplatí zhruba 18,5 milionu korun. Dopravní podnik tuto částku uhradí z úspor z loňského roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Chorvačtí fotbalisté na mistrovství světa porazili ve skupině L v Torontu Panamu a oživili své postupové naděje. Chorvatský kapitán Luka Modrić jako čtvrtý fotbalista v historii odehrál dvoustý mezistátní zápas. Ještě dodejme, že středoamerický tým už může po dvou porážkách na vyřazovací fázi zapomenout. S turnajem se rozloučí v sobotu o 23 hodin v New Yorku proti Anglii. Chorvati budou zase hrát souběžně ve Filadelfii s Ghanou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní obloha bude doslova vymetená, má být jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě maximálně 30. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Krásné středeční ráno, bylo 6 hodin, od mikrofonu vás všechny zdraví Jirka Svoboda. Společně odstartujeme nový den, máme tady středu 24. června, což znamená jediné, polovina týdne je úspěšně za námi a léto už je v plném proudu. Ať už se právě převalujete v posteli, chystáte se do práce a nebo si dáváte první ranní kávu, doufám, že jste se probudili s dobrou náladou. V dnešním ranním bloku vás čeká spousta skvělé hudby 80. let, která vás ručně probere, podíváme se na aktuální počasí, abyste věděli, co si vzít na sebe a samozřejmě nebudou chybět ani nejčerstvější novinky ze světa i z domova. Tak ještě jednou dobré ráno a hezký poslech vám všem.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno se Signál Rádiem, společně zahajujeme středu s datem 24. června, je to 175. den letošního roku, což znamená, že do jeho konce zbývá ještě 190 dní. Svátek dneska slaví Jan, Honzů je v Česku skoro 294 tisíc, což ho řadí za Jiřího na druhé nejčastější křestní jméno u nás. K narozeninovým oslavencům dnes patří například argentinský fotbalista Lionel Messi, někdejší modelka Petra Němcová nebo zpěvačka Helena Vondráčková, které je 79 let. Od nás letí velké gratulace. A nesmíme zapomenout, že ode dneška přesně za půl roku budou Vánoce, ale taky je den námořníků, mezinárodní den víl a také je den čokoládových pralinek. Prostě zase spousta důvodů něco oslavovat. Hlavně vám ale přeju krásnou středu se Signál Rádiem.
1: Signál Rádio.

0: Skupina Bengals v ranní vysílání Signál rádia. Dnes jsme se probudili do dnes vymetenou oblohou a teplotami mezi 13 a 17 stupni. Například Hradec Králové a Olomouc měří 14 stupňů, Praha a Pardubice jsou na 16 stupních a Plzeň nebo Brno začínají den se 17 stupní. Obloha dnes zůstane celý den jasná, místy přechodně polojasná a naměříme 28 až 33 stupňů. O trochu chladněji bude na severovýchodě, kde naměříme 26 až 30 stupňů. A myslím, že k takovému počasí se ideálně hodí trocha italské hudby. Takže posílám Ricky a Povery.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Se skupinou Pet Shop Boys se blížíme k 6:30, za chvíli už zaspívá Karel Gott, ale ještě vám prozradím, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Dnes se sejde plénum Ústavního soudu, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, a rozhodnou o přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla ve sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident republiky Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme vedení Evropské vysílací unie a zároveň vystoupí na jejím valném shromáždění, které se koná v Praze. Letiště v Chebu bude dnes hostit akci Modré nebe nad Chebem. Armáda zde představí vrtulníky, letadla, obrněná vozidla i elitní jednotky. Supermarkety v některých městech a turisticky významných regionech ode dneška o hodinu prodlužují prodejní dobu. V Českém Krumlově se koná ode dneška do soboty festival Cirkusové meandry, který nabídne 3 dny nového cirkusu, akrobacie a open air představení. V Praze Dejvicích se dnes koná Věda Fest na Kulaťáku. Připravené budou desítky stánků s pokusy, interaktivní aktivity nebo chemická show. Vstup je zdarma. A Znojmo bude ode dneška do 27. června patřit divadlu. Ulice, šapito, ale i kapucínská zahrada nebo nádvoří hradu budou patřit festivalu Znojmo žije divadlem.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Do nového dne nám na Signál Rádio pomohl právě stopy také George Harrison. Máme za sebou svatojánskou noc a na jednom místě republiky si můžete teď užívat svatojánské slavnosti. Zavedu vás tam za chvíli a taky mrkneme na několik témat ze zpravodajských webů. Před 7 hodinou nám zaspívá například Celine Dion anebo Depešáci. Tak krásnou středu 24. června.
1: Signály z regionu.
2: Leto budíš pochváleno. Jaké bude leto Lukáše Vaculíka? Dobrý den.
3: Já doufám, že hezký.
2: Že nám jde počasí, protože vy se vydáváte opět s dalším projektem v rámci Strašidla na zámku, tentokrát s druhou hrou novou, na cesty po Čechách a Moravě.
3: Ano.
2: Do čeho jste naskočil?
3: Do hry, která se jmenuje Zámecký hotel.
2: Co tam bude strašidelného?
3: Strašidelného? Já doufám, že všechno a nic. Ten hotel na zámku je už sám o sobě dost strašidelný. Když vezmu to, že vám padá strop na hlavu, tak je docela napínavý, jestli vám spadne nebo nespadne. Ale takový to klasický, jako že by chodili strašidla po nádvoří a po cimbuří, tohohle druhu ta hra není.
2: No, jestli jsem dobře pochopil, tam jsou jiná strašidla a to je finanční úřad.
3: To jsou strašidla taková jakoby reálná a pak je tam jedno takové, které se vyloupne až v závěru.
2: Kolik těch míst, těch zámků a hradů máte v plánu navštívit? No bude je to od Aše až po Jamoukov.
3: Bude jich dost, no. Bude jich takových, podle mě, já nevím, třeba 25.
2: No a v té hře, kdy jste, jak jsi se vešel do té hry, vstoupil jako alternace do Canterbellského strašidla, tam stále ještě jste ten Američan, který kupuje.
3: Pořád ještě ano, ale jako tak na čtvrtinový úvazek bych řekl, ale ještě pořád jo, vlastně se to nějak skládá, aby to mohlo se dát dohromady. Takže ten zámecký... Střídám já s Romanem Štabrňákem.
2: Takže ten Zámecký hotel teď je pro vás jaksi tou hlavní cestou přes ty prázdniny.
3: Mělo být, ano.
4: Řekl pro Signál Radio herec Lukáš Vaculík. Premiéra je dnes večer na zámku Kuk z první repríza je zde také. A pak se herci stěhují do Mnichova hradiště, Dox a na Okoř. Prima divadelní zážitky přeje Luboš Dvořák.
1: Signál Radio a hudba 80. vás vrací do mládí.

0: Úžasná Celine Dion na středeční ráno na Signál Rádio. Dnes jsme se probudili do dnes vymetenou oblohou a teplotami mezi 13 a 17 stupni. Například Hradec Králové a Olomouc měří 14 stupňů, Praha a Pardubice jsou na 16 stupních, no a Plzeň nebo Brno začínají den se 17 stupni. Ty teploty ale půjdou velmi rychle nahoru, protože obloha dnes zůstane celý den jasná, místy přechodně polojasná a naměříme 28 až 33 stupňů. O trochu chladněji bude na severovýchodě, kde naměříme 26 až 30 stupňů. Čeká nás tedy další tropický den, buďte na sebe v horku velmi opatrní.
1: 80kové léto na Signál Rádio.

0: Na Signál rádiu nám dospívali Boniem a za chvíli to tady rozproudí Jason Donovan. Pojďme teď zjistit, jakým tématům se dnes věnují zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Škoda Auto představila svůj dosud největší model. Velké elektrické SUV pod názvem Peak pojme až 7 pasažérů a představuje elektrickou alternativu ke spalovacímu modelu Kodiaq. Vyrábět se začne v létě a k prvním zákazníkům v Česku by se mělo dostat na přelomu letošního a příštího roku. Cesta do Chorvatska se letos českým turistům prodraží. Pohonné hmoty jsou dražší než v loni, dražší je také ubytování nebo jídlo. Čepované pivo vyjde nejčastěji na 125 korun, letní míchané drinky kolem 180 korun, špagety nebo risotto asi na 250 korun. Platí, že vyšší ceny jsou v turistických centrech. Evropu zasáhla vlna veder, někde se teploty dostaly nad 40 stupňů Celsia. Firmy napříč sektory proto přijímají opatření, která jim mají pomoci udržet provoz a současně ochránit před teplem zaměstnance. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích třech letech. A trenér Miroslav Koubek věří, že čeští fotbalisté mohou v závěrečném zápase skupiny na mistrovství světa porazit domácí Mexiko, i když to může vypadat jako malý zázrak. Zápas Česko-Mexiko se odehraje dnes v noci ve 3 hodiny našeho času.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio. V noci na dnešek jsme prožili takzvanou svatojánskou noc a už od včerejška probíhají v Brně na náměstí Svobody svatojánské slavnosti, které až do neděle nabídnou festivalovou atmosféru s bohatým programem plným hudby a tance. Nechybí samozřejmě ani dobré jídlo a pití a řemeslné stánky. Tak jestli to máte blízko, zajděte se podívat, no a taky koukněte na náš web signalradio.cz, kde jsou další tipy, kam vyrazit.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio.

0: Depešáci, Just Can't Get Enough, na Signál Rádio 3 minuty před 7 hodinou. Se mnou už je tady Lucka Sinková, vítám tě, dobré ráno.
1: Už tady bourám studio, on se mi tady zasek mikrofon, totiž hezké ráno.
0: Tak nám přichází vlna veder, viď?
1: No prosím tě, ta ještě nezmizela, jestli jsi nevšimnul.
0: Co nezmizela, ale ona se ještě prohloubí, jo.
1: No, já jsem
0: se tady
1: vím, to je
0: díval, sobota až 36, v neděli 39 stupňů a některé modely naznačují až 41 v České republice. To si vůbec neumím představit.
1: To.
0: A prosím tě, ve Francii, tak tam naměřili už přes 44 stupňů, že dokonce museli odstavit jadernou elektrárnu, protože ta chladicí voda, která jí má chladit, prostě byla moc teplá a nechladila.
1: Já vím, já jsem to četla asi před hodinou. Je to mazec.
0: Já doufám, že máš trochu lepší zprávy.
1: Já jenom jsem si vybavila, když jsme byli s kamarádkami před lety na Vranovské přehradě a bylo tehdy, to byl prodloužený víkend, jak máš to 6. 7. Mm-hmm. července a to, nebo 5. pardon. A tak vlastně bylo tehdy nějakých 630 a ani v té vodě nás to nebavilo. Při tom vedru. Tak já nevím, co budeme dělat, když bude 37 a víc.
0: Zahrabem se pod zem.
1: Do písku. Co ve zprávách? No tak povinná angličtina od první třídy a povinný druhý jazyk od 7. třídy, to už neplatí. Aha. No, Robert Plaga přišel zase s novinkou a ne úplně teda úspěšně ji přijala veřejnost. Dobře. Podrobnosti ve zprávách. No a naše repre má před sebou důležitý zápas na mistrovství světa. To fanoušci vědí, probereme to s kolegou Petrem Plintovičem.
0: A dál si budeme hrát to nejlepší z 80. Kim Wilde, Michael Jackson anebo Joe Cocker.
2: Signál rádio doprava.
0: Bouralo se na silnici 27 u Hrušova na Chomutovsku a zdrží vás taky nehoda na silnici 608 u Odolené vody na Praze východ. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál rádia. Polabí je široký územní pojem, přesto se tak jmenuje po něm muzeum se sídlem v Poděbradech. Pod něj patří nejmladší část, a to chata Bohumila Hrabala v Kersku. Čím je skanzen v Přerově nad Labem pro historii výjimečný? Co má slaná mořská voda společného s místní minerální vodou? Tak s těmito otázkami se kolega Luboš Dvořák vypravil do lázeňského města, inspirován seriálem Polabí televize Prima za ředitelem muzeí Janem Vinduškou. Rozhovor nabídneme na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve středu 24. června je s vámi Signál Rádio a Lucie Sinková. Prezident poslal ústavnímu soudu žalobu datovou schránkou ještě v pondělí večer, pár hodin poté, co vláda schválila složení delegace. Podle odborníků taková situace nemá v Česku obdoby. Soud se chce sporem zabývat přednostně, ovšem není jisté, jestli stihne rozhodnout ještě před summitem NATO. Povinná angličtina od první třídy a povinný druhý cizí jazyk od sedmé třídy. To byly některé z plánovaných změn, které měly platit od září 2027. Ministr školství Robert Plaga se však rozhodl je zastavit. To vyvolalo emoce a smíšené reakce mezi pedagogy i odbornou veřejností. V Německu se po celostátním zastavení železniční dopravy, které včera večer způsobila porucha radiového spojení, opět rozjeli první vlaky Deutsche Bahn. Po půlnoci o tom informovaly agentury. Soupravy s cestujícími mnohdy zůstávaly na nádražích.
0: Co se děje v regionu?
2: Na stavbě čtyřproudé přeložky silnice 1/12 mezi Běchovicemi a Úvaly ve středních Čechách položili finišery plný asfalt. Na 12,5 km dlouhé silnici, která mine Dubeč i Újezd nad Černými lesy, vzniká také první z 23 plánovaných mostů. Přeložka, jejíž náklady jsou téměř 4 miliardy korun, bude přímo navazovat na rozestavený úsek pražského okruhu Běchovice D1. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté budou v noci odvracet vyřazení z mistrovství světa. Podrobnosti přidává kolega Petr Plintovič.
3: Český tým odehraje poslední zápas ve skupině proti domácímu Mexiku na vyprodaném aztéckém stadionu a k postupu bude s největší pravděpodobností potřeba Mexičany porazit. Právě domácí celek má dvě výhry a už jistý postup do play-off. Zápas Česko-Mexiko se hraje ve 3 hodiny v noci našeho času.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní obloha bude doslova vymetená, má být jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě maximálně 30. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Je krátce po 7 hodině a vy dál posloucháte Signál Rádio. Dnes je 24. června a tak mají svátek Honzové. I náš kolega z redakce Honza Navrátil, takže posílám gratulace. K narozeninovým oslavencům dnes patří například argentinský fotbalista Lionel Messi, někdejší modelka Petra Němcová nebo zpěvačka Helena Vondráčková, které je 79 let. Také k narozeninám přeju jen to nejlepší a za chvíli už si mimo jiná výročí připomeneme i vznik čárového kódu. Tak hezký poslech, to vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, je 24. června, do konce letošního roku zbývá 190 dní a v tento den byla v roce 1910 založena italská automobilka Alfa Romeo. Pojďme si připomenout i další zajímavá výročí. Stroj času už se roztáčí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byl v roce 1974 poprvé použitý čárový kód pro nákup supermarketu. V roce 1965 byl zahájen provoz plaveckého stadionu v Praze v Podolí. Jako první se v něm konaly mezinárodní spartakiádní plavecké závody. Veřejnosti se bazén otevřel o 4 dny později. V roce 1942 nacisté vyhladili obec Ležáky ve východních Čechách. Osada byla vypálena a srovnána se zemí. V roce 1928 byla pro členy astronomické společnosti otevřena hvězdárna v Praze na Petříně. Veřejnosti byla zpřístupněna o rok později. A v tento den se v roce 1300 začaly razit pražské groše. Zajímavé je, že se razily nikoli v Praze, ale v Kutné Hoře. Byla to ve své době jedna z nejlepších a nejsilnějších měn v Evropě. Signál rád.

0: Stars on 45, to je svěží energická hudba do horkého letního dne, který máme před sebou. Jste dál se Signál rádiem, už teď se teploty dotýkají místy 20 stupňů a porostou, protože obloha dnes zůstane celý den jasná, místy přechodně polojasná a naměříme 28 až 33 stupňů. O trochu chladněji bude na severovýchodě, kde bude 26 až 30 stupňů. Dodržujte proto pitný režim a snažte se být ve stínu, kde vám bude hrát vysílání Signál rádia.
1: Cause you don't care.

0: Jste naladění na vlnách Signál Rádia, před půl osmou nám ještě zaspívá Phil Collins, ale teď tady mám několik událostí, které přinese středa 24. června.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes se sejde plénum Ústavního soudu, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, a rozhodnou o přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla ve sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident republiky Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme vedení Evropské vysílací unie a zároveň vystoupí na jejím valném shromáždění, které se koná v Praze. Letiště v Chebu bude dnes hostit akci Modré nebe nad Chebem. Armáda zde představí vrtulníky, letadla, obrněná vozidla i elitní jednotky. Supermarkety v některých městech a turisticky významných regionech ode dneška o hodinu prodlouží prodejní dobu. V Českém Krumlově se koná ode dneška do soboty festival cirkusové meandry, který nabídne 3 dny nového cirkusu, akrobacie a open air představení. V Praze Dejvicích se dnes koná Věda Fest na Kulaťáku. Připravené budou desítky stánků s pokusy, interaktivní aktivity nebo chemická show. Vstup je zdarma. A Znojmo bude ode dneška do 27. června patřit divadlu. Ulice, Šapito, ale i Kapucínská zahrada nebo nádvoří hradu budou patřit festivalu Znojmo žije divadlem.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Phil Collins v ranní vysílání Signál Rádia, 3 minuty po půl osmé, dál už se tady chystá Limal, skupina Roxette a nebo London Beat.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Auto s motorkou se srazily na silnici 14 u obce Lučany nad Nisou na Jablonecku, jsou tam záchranáři. Zdrží vás nehoda na pražském okruhu na 19. kilometru ve směru k D1 a na dálnici D7 je ve vozovce spadlá dřevěná deska, takže jeďte opatrně na 46. kilometru ve směru na Chomutov. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Dovolená v 80. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
2: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
3: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
2: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
3: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
2: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Přeji vám hezký poslech Signál rádia. Už dnes vám ve vysílání nabídneme další zajímavý rozhovor, který nás tentokrát zavede do Polabí, což je široký územní pojem, přesto se po něm jmenuje muzeum se sídlem v Poděbradech. Pod něj patří i jeho nejmladší část, a to chata Bohumila Hrabala v Kersku. Čím je skanzen v Přerově nad Labem pro historii výjimečný, co má slaná mořská voda společného s místní minerální vodou, tak s těmito otázkami se kolega Luboš Dvořák vypravil do lázeňského města, inspirován seriálem Polabí televize Prima za ředitelem muzeí Janem Vinduškou. Rozhovor vám u nás na Signál rádiu nabídneme už dnes po 10. hodině.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia, kde nám právě dospívali Roxette. Pranostiky říkají, na svatého Jana otevírá se létu brána, anebo na Jána bez deště bude pěkně ještě. No, pranostiky tedy naznačují, že nás i nadále čeká letní počasí a tentokrát to skutečně vyjde. Obloha dnes zůstane celý den jasná, místy přechodně polojasná a naměříme 28 až 33 stupňů. O trochu chladněji bude na severovýchodě, kde naměříme 26 až 30 stupňů. No a také v těch dalších dnech si užijeme hodně slunce a velmi vysoké teploty, na které u nás nejsme zvyklí. Teď už vám posílám skupinu London Beat a přeju hezký poslech. Ráno

0: Na Signál Rádiu to roztáčela skupina London Beat a za chvíli se přidají Bee Gees, ale teď jedna zajímavost z naší jihomoravské metropole. Brno je zase o krok dopředu s ekologickým provozem popelářských vozů a detaily zná kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, Brno čistí nová kukačka. Ulice Moravské metropole totiž brázdí už druhý plně elektrický popelářský vůz. Svozové vozidlo na elektrický pohon si pořídila městská svozová odpadová společnost Sako Brno. V tuzemsku historicky první elektrický popelářský vůz jezdí ulicemi města pod Špilberkem už od srpna 2022 a nyní k němu svozová firma doplnila modernizovanou verzi. Zatímco první elektrický kukavůz obsluhuje brněnské městské části Židenice, Slatina a Černovice, zamíří nové svozové vozidlo především na Brno-Střed, do Líšně a do Zábrdovic. Nové vozidlo pohání nová generace akumulátorů s mnohem vyšší kapacitou. Energii pro nabíjení obou elektrických vozů bere Sako Brno z vlastních zdrojů, respektive z energie vyráběné v kotlích, a také z vlastní fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše sídla svozové divize Sako Brno na Černovické ulici. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Hity, které hrály z tranzistoráku, to je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Krátce před 8 hodinou máte naladěné ranní vysílání Signál rádia a pravidelná dobrá zpráva nás dnes zavede za želvami.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Na Signál rádiu.
0: Želvám se v pražské zoologické zahradě velmi daří. Zdejší skupina želv obrovských funguje podobně jako ve volné přírodě. A víc nám tomu prozradí chovatelka zoo Nataša Velenská.
2: Ty expozice se přizpůsobily prostě různým druhům želv tak, že se snažíme nasimulovat trošku, aspoň trošku jejich přirozené prostředí. My nejsme příroda, takže to úplně nedokážeme. A právě k tomu nám slouží, že my s manželem hodně jezdíme do přírody a koukáme na ty zvířata, které tady chováme, aby jsme věděli, jak je potom chovat nebo jestli je chováme správně. Takže my sebou nosíme ještě teploměr, který těm želvám stekáme do kloaky a měříme teplotu okolo, takže abychom dokázali k tomu, jak ty želvy vlastně existují.
0: Pražská zoologická zahrada chová celkem 16 želv obrovských a 2 želvy sloní. Obývají společný výběh v dolní části areálu, tak se za nimi třeba během letních prázdnin vydejte.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám 3 minuty před 8 hodinou dospívala Belinda Carla, je se mnou už opět ve studiu. Lucka, vítám tě.
1: To byla velká milovnice zvířat, hezký
0: den. Jo, je to tak. My jsme určitě milovníci výletu do přírody, ovšem teď velký pozor. V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli zvýšenému nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Hasiči a správci parku žádají veřejnost o obezřetnost, protože vzhledem k tomu, jaké nás čeká opravdu extrémně horké a suché počasí, tak je pravděpodobné, že i v těch nejbližších dnech bude vyhlášený nejvyšší stupeň požárního rizika. Takže do přírody bez cigaret, prosím vás, raději.
1: Ano, tam velmi opatrně. No a je takový vedro, že třeba v centru Prahy tady kropí, že jo, dobrovolní hasiči
0: vyjeli do ulic. Jo, je to tak, ochlazují se města, je to pravda.
1: Prahy 1 a kropí turisty. My se taky potřebují skropit trošku, no.
0: Tak, co neseš do zpráv?
1: Cristiano Ronaldo zase boduje, o tom ví víc kolega Petr Plintovič. No a lidé s vážnými zdravotními následky po očkování proti covidu teď mají velkou šanci, a to probereme.
0: A pak už opět to nejlepší z 80. zpěvačka Alice, Gibson Brothers anebo Eurythmics.
2: Signál Rádio doprava.
0: Porouchané vozidlo překáží na dálnici D5 na 13. kilometru na trase Rozvadov Praha. Pražský okruh, tady se na 20. kilometru ve směru od Ruzině na Modletice srazila 3 osobní auta a v Praze pozor na nehodu ve Sokolovské ulici, projet se tady dá s opatrností. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké červnové ráno v 8 hodin přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel by mohl uspět se svou kompetenční žalobou, v níž požaduje, aby vláda změnila názor na jeho neúčast na červencovém summitu NATO v Turecku. I kdyby mu ale dal ústavní soud za pravdu, není úplně jasné, jakým způsobem vymoci na premiéru Andreji Babišovi a jeho kabinetu, aby Pavla dopsal jako člena delegace. V rozhovoru pro Novinky to uvedl ústavní právník z Univerzity Karlovy Ondřej Preus. Lidé s vážnými zdravotními následky po očkování proti covidu mají novou naději na odškodnění. Nejvyšší soud rozhodl, že nárok na kompenzaci nelze omezovat jen na nejextrémnější případy. Posuzovat se má především to, zda očkování způsobilo prokazatelnou a dlouhodobou újmu, která výrazně ovlivňuje život poškozeného. Verdikt tak může změnit dosavadní praxi při vyřizování žádostí o odškodnění. Evropu dál svírají extrémní vedra. Ve Francii od minulého týdne zemřelo nejméně 40 lidí. Většina z nich hledala úlevu před horkem ve vodě a utopila se. Nejméně 6 obětí hlásí i Německo. Nejvyšší stupeň výstrahy před vysokými teplotami platí kromě Francie také ve Španělsku nebo Itálii.
0: Co se děje v regionu?
2: Na horké počasí těchto dní reaguje také radnice Prahy 1. Do ulic vyslala své dobrovolné hasiče, aby kropili ulice a snížili tak pocitovou teplotu v centru metropole. Výjíždět budou podle vývoje počasí. Ulice kropí nepitnou vodou, čímž šetří tu pitnou. Se svými vozy vyjeli také na výstaviště, kde chladí účastníky pražské olympiády dětí a mládeže. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po Lionelu Messi lámala rekordy další fotbalová legenda Cristiano Ronaldo. Jaké, tak to už prozradí sporták Petr Plintovič.
3: Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který dal gól na 6 mistrovstvích světa. Portugalec se zapsal do historie v 41 letech v zápase proti Uzbekistánu, který Portugalci vyhráli 5-0. Ronaldo se v utkání trefil hned 2x, druhý gól přidal těsně před poločasem. Portugalsko má po 2 zápasech ve skupině 4 body.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sluneční brýle a opalovací krém, tak bez toho se dneska neobejdeme. Bude totiž jasno až polojasno a teploměry naměří 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 30. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Na Signál Rádiu jsme vstoupili do 8 hodiny, pokračuje tak ranní vysílání, kde se za chvíli vydáme za zajímavým projektem, který s úspěchem otestovali na střeše jedné společnosti v naší metropoli. No a také dnes vám před 8:30 nabídnu jednu zajímavou, možná i trochu úsměvnou anketu s dětmi, které už odpočítávají poslední dny do prázdnin. Tak hezký poslech a krásnou středu, to vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Víte, že v naší metropoli se daří zeleným střechám. Druhá největší městská společnost Pražské služby se už nějakou dobu pyšní vlastní zelenou střechou, která kryje poslední patro její hlavní administrativní budovy. Výhodou je, že nejenom chrání před horkem, ale také nepotřebuje žádnou zvláštní péči. Víc dodá mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
1: Prostor o rozloze 450 metrů čtverečních tvoří z většiny rozchodníkový koberec, který potřebuje minimální množství zálivky a v létě navíc krásně kvete. Na zbytku plochy máme kopečky zeminy osázené skalničkami, travinami a trvalkami. Celou výsadbou pak doplňuje pár keřů v květináčích. Automatická závlaha zase šetří vodu a zamezuje jejímu zbytečnému plýtvání. Podobných projektů v hlavním městě přibývá. Nedávno jsme se aktivně podíleli na proměně jedné ze střech křižíkových pavilonů na výstavišti v zelené pobytové terasy pro odpočinek, zábavu i akce.
0: Zahradníci a zahradnice provádí kontrolu zelené střechy zhruba jednou za dva týdny. Během léta na ní kvetou levandule, které lákají množství včel, čmeláků, motýlu a dalšího užitečného hmyzu.
2: Ráno na Signál Rádio.

0: Jste se Signál rádiem a když se podíváme na teplotní rekordy pro 24. červnový den, tak ten z roku 1930 má hodnotu 33,5 stupně. To dnes možná nepadne, ale dá se očekávat, že teplotní rekordy budou padat v těch dalších dnech. Obloha dnes zůstane celý den jasná, místy přechodně polojasná, naměříme 28 až 33 stupňů a o trochu chladněji bude na severovýchodě, kde bude 26 až 30 stupňů Celsia. Dnes to tedy bude ještě relativně příjemné, ale od zítřka začnou teploty stoupat vysoko nad 30 stupňů, tak buďte na sebe opatrní.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Eurythmics a Thorn in My Side v ranním vysílání Signa Rádia. Před 8:30 Eláni nebo Madonna, ale teď si ještě povíme, o jakých tématech se píše na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Škoda Auto představila svůj dosud největší model. Velké elektrické SUV pod názvem Peak pojme až 7 pasažérů a představuje elektrickou alternativu ke spalovacímu modelu Kodiaq. Vyrábět se začne v létě a k prvním zákazníkům v Česku by se mělo dostat na přelomu letošního a příštího roku. Cesta do Chorvatska se letos českým turistům prodraží. Pohonné hmoty jsou dražší než vloni, dražší je také ubytování nebo jídlo. Čepované pivo vyjde nejčastěji na 125 korun, letní míchané drinky kolem 180 korun, špagety nebo risotto asi na 250 korun. Platí, že vyšší ceny jsou v turistických centrech. Evropu zasáhla vlna veder, někde se teploty dostaly nad 40 stupňů Celsia. Firmy napříč sektory proto přijímají opatření, která jim mají pomoci udržet provoz a současně ochránit před teplem zaměstnance. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda, druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bosnu, který královal v předchozích třech letech. A trenér Miroslav Koubek věří, že čeští fotbalisté mohou v závěrečném zápase skupiny na mistrovství světa porazit domácí Mexiko, i když to může vypadat jako malý zázrak. Zápas Česko-Mexiko se odehraje dnes v noci ve 3 hodiny našeho času.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Za pár dní nám budou začínat letní prázdniny a tak jsme vyrazili mezi školáky a zeptali jsme se jich, jakým dopravním prostředkem by nejraději jeli na dovolenou.
1: Autobusem, protože tam mají často tablety, na kterých se můžeš koukat na filmy.
2: Buď lodí, protože je to na vodě a je to takový fajn, nebo vrtulníkem, ten je nejlepší, protože tam většinou mají klimatizace a je to hrozně rychlý.
3: Autem?
4: No, záleží kam. Kdybychom měli jet třeba do Brna, tak to bych jel nejradši vlakem, ale kdybychom měli jet do Chorvatska, tak tam asi vlakem nepojedem.
0: Tak jste to slyšeli sami, děti by zvolili snad všechny druhy dopravy, ale myslím, že je úplně jedno, jestli pojedete na dovolenou autem, letadlem, autobusem anebo vlakem. Důležité je si tu dovolenou a prázdniny náležitě užít.

0: Na Signál Rádio nám přesně v 8:30 dospívala Madonna. Pojďme se podívat na další hudbu do dalších minut. Erasure, M-People anebo skupina VEM.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ale teď jdeme do provozu. Praha, ulice Výstavní, tady u nehody auta a motorky zasahuje záchranka. Pražský okruh blokuje nehoda kamionu a osobáku na 21. kilometru ve směru k D1, tvoří se kolona a kolona se také vytvořila na dálnici D5 mezi 6. a 1. kilometrem ve směru od Rozvadova na Prahu. Čekejte zdržení a Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signálem.

0: Na Signáradu nám právě dospívali Erasure a než náš éter ovládnou M-People, tak přichází kolega Lukáš Bláha, který přináší program dalšího dne fotbalového šampionátu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signáradio.
2: Pořádný nášup 6 mačů nás čeká, ale pozornost se bude pochopitelně soustředit především na náš klíčový duel o postup do vyřazovacích bojů. České mužstvo ví, že pouze vítězství mu pravděpodobně zajistí místenku ze skupiny A. Souboj s už kvalifikovaným spolupořadatelem Mexikem na obávaném Estádio Azteca, které leží v nadmořské výšce téměř 2,5 tisíce metrů, má výkop ve 3 ráno. Při souběžně hraném utkání stačí Jihokorejcům remíza proti Jihoafrické republice ke druhému místu. Už v 9 večer našeho času se o vyřazovací část šampionátu porve Bosna s Katarem a taky Švýcarsko versus domácí Kanada, přičemž oba tyto týmy už jsou velmi blízko play-off. A přesně o půlnoci začnou i poslední dva zápasy skupiny C mezi Skotskem a Kanárky plus střetnutí Maroka z Haiti. Pro Signál Radio, Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Radio.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospívala skupina M People. Dnes to bude na sluneční brýle a opalovací krémy. Obloha totiž zůstane celý den jasná, místy přechodně polojasná a naměříme 28 až 33 stupňů. O trochu chladněji bude na severovýchodě, kde bude 26 až 30 stupňů Celsia. Také ve čtvrtek bude slunečno a ještě více se oteplí. Při jasné obloze zítra naměříme 29 až 34 stupňů. V pátek to bude jak přes kopírák, ale teploty stoupnou na 31 až 36 stupňů a tím ovšem tropické dny neskončí. O víkendu bude jasno nebo skoro jasno, v sobotu naměříme 32 až 36 a v neděli se čekají teploty 34 až 39 stupňů Celsia a pak by se mohly objevit bouřky zhorka. Do Česka tedy přichází nebývalá vlna veder.
1: Hity, které hrály z transistoráků, to je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signa Rádia, chystají se tady Buggles a nebo kapela YouTube. Jsme v polovině pracovního týdne a tak přichází kolega Honza Navrátil, aby nám dal pár tipů na blížící se víkend.
1: Hezký den, ano, i sobota, i neděle jsou světové a také mezinárodní. Zatímco v sobotu si připomínáme Světový den rybářství, tak já bych se rád věnoval neděli. Právě ta je totiž dnem, kdy si připomínáme 112. výročí sarajevského atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu arcivévody Františka Ferdinanda Deste a jeho manželky Žofie z Hohenbergu. Jejich posledním sídlem byl zámek Konopiště a právě tady si tento čin a jeho následky můžete o víkendu připomenout. Zámek nabízí několik prohlídkových okruhů, včetně prohlídky soukromých pokojů rodiny Františka Ferdinanda. Prohlídka zámku připomene významná životní data Františka Ferdinanda a jeho manželky, jejich citové zblížení, prosazení šťastného manželství, narození dětí a také rodinnou pohodu, stejně tak i postavení u dvora, nesmyslnou společnou smrt, přijetí šokující zprávy sirotky a také dojemný pohřební obřad. Asi nemusím připomínat, že čin atentátníka Gabriela Principa, který mimochodem zemřel v Terezíně, odstartoval první světovou válku. Tak se o víkendu na Konopiště vydejte. Krom zámku je tady také pěkná zahrada. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, blíží se prázdniny, kdy dochází častěji k nehodám a úrazům. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje proto otevřela nové vzdělávací a výcvikové středisko. Záchranáři tady mají možnost nacvičovat zásahy v podmínkách, které co nejvíce odpovídají skutečným událostem. Jak říká ředitel Pardubické záchranky Igor Pár, simulace jsou velmi věrné.
1: Součástí dodávky toho vybavení vzdělávacího výcvikového střediska, tak jsou pokročilé figuríny, které umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, tep, bdělost a podobně. Takže vlastně ta figurína, která je dálkově ovládána z ovladovny, tak napokyn reaguje a mění vlastně i ty své projevy vůči posádce a posádka na to musí reagovat.
0: Záchranáři zde mohou nacvičovat hned několik scénářů častých zásahů. Součástí střediska je také projekční místnost, kde lze na čtyři stěny promítat různá prostředí. Je tak možné vytvořit iluzi lesa, panelového sídliště nebo diskotéky a vytvořit tak téměř reálnou kulisu zasahující posádce.
2: Je tu nový den. A s ním ráno na Signál Rádiu.

0: 24. červnové ráno na Signa rádiu pomaličko, ale jistě končí. Blížíme se k 9. hodině a tak už je ve studiu se mnou opět Lucka Sinková. Vítám tě.
1: Ano, dorazila jsem, hezký den.
0: Horké počasí posledních dní, to bude asi hlavní téma ještě na nějakou dobu, řekl bych. Ovšem, potravináři varují před tím, abychom si nenechávali doručovat potraviny anebo doplňky stravy do výdejních boxů. Ty to máš určitě ve zprávách.
1: Já to ve zprávách, proto se směju. Ty jsi mi tak nahrál. Ale my ty naše myšlenkové pochody, jako bychom
0: tady
1: mohli
0: víš,
1: si nechat patentovat.
0: Spojený, viď? Normálně, pupeční šňůrou.
1: To jo.
0: No tak já teda víc nebudu říkat, nechám to tobě do zpráv.
1: Neříkej, já to odhalím za chvilku.
0: Jasně.
1: A taky si povíme, že čeští fotbalisté budou odvracet vyřazení z mistrovství světa.
0: A po zprávách Samantha Fox, Elton John a nebo CC Catch budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio doprava.
0: Záchranka zasahuje na silnici 291 u Dolní Řasnice na Liberecku. Zdrží vás nehoda v Turnově na Semilsku v ulici U nádraží. Na dálnici D2 na 4. kilometru ve směru na Brno překáží nepojízdný kamion. Pražský okruh blokuje nehoda kamionu a osobáku na 21. kilometru ve směru k D1 a tvoří se tam kolona. A další kolona je na dálnici D5 mezi 6. a 1. kilometrem od Vorozovadova na Prahu. Čekejte zdržení. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor, Signál rádia. Polabí je široký územní pojem, přesto se tak jmenuje po něm muzeum se sídlem v Poděbradech. Pod něj patří nejmladší část, a to chata Bohumila Hrabala v Kersku. Čím je skanzen v Přerově nad Labem pro historii výjimečný? Co má slaná mořská voda společného s místní minerální vodou? Tak s těmito otázkami se kolega Luboš Dvořák vypravil do lázeňského města, inspirován seriálem Polabí televize Prima za ředitelem muzeí Janem Vinduškou. Rozhovor nabídneme na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna možná dnes nedostane. Závěrečné kolo by pak pokračovalo v pátek. Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V samoobslužných boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí tak zkažení potravin. Dodejme, že lidé si nechávají do boxů doručovat například pečivo, nápoje, mysli tyčinky nebo i doplňky stravy. V současnosti je podle odhadu provozovatelů v tuzemsku okolo 17 tisíc výdejních boxů. Zásilek je denně v průměru okolo 250 tisíc. A ve špičkách až 500 000. Premiéři Visegrádské čtyřky se včera setkali v Maďarsku asi 30 kilometrů východně od Budapešti a oznámili posílení této středoevropské spolupráce. V4 je zpět, uvedl premiér hostitelské země Péter Maďar, pro kterého to byl první summit Visegrádské čtyřky. Ještě připomeňme, že se na jednání sešli premiéři Andrej Babiš, Donald Tusk, Robert Fico a samozřejmě Péter Maďar.
0: Co se děje v regionu?
2: Rekonstrukci a stavbu dalších oddělení plánuje psychiatrická klinika v Praze Bohnicích. Podle ředitelky ústavu Zuzany Barboríkové jsou práce zhruba ve čtvrtině. V plánu tu je také obnova parku a gastroprovozu léčebny. Rekonstrukci potřebuje i kanalizace a další infrastruktura. Tento týden se tu otevřelo už opravené oddělení akutní péče. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté budou v noci odvracet vyřazení z mistrovství světa. Podrobnosti přidává sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který dal gól na 6 mistrovstvích světa. Portugalec se zapsal do historie v 41 letech v zápase proti Uzbekistánu, který Portugalci vyhráli 5-0. Ronaldo se v utkání trefil hned dvakrát. Druhý gól přidal těsně před poločasem. Portugalsko má po dvou zápasech ve skupině 4 body.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sluneční brýle a opalovací krém, tak bez toho se dneska neobejdeme. Bude totiž jasno až polojasno a teploměry naměří 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 30. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Jste naladění na vlnách Signál Rádia a teď po 9. hodině začíná dnešní dopoledne s datem 24. června. To byl v roce 1992 významný den pro zpěváka Billyho Joela. Konečně odmaturoval. Svůj skutečný maturitní ročník 1967 promeškal kvůli chybějícímu zápočtu z angličtiny. A když zůstanete naladění, dozvíte se i další zajímavosti z hudební historie. S vámi je ve studiu Jirka Svoboda a dalším přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Středa nám na Signál Rádiu hezky pokračuje a dnešní datum 24. června je spojené s několika událostmi z hudební historie. Připomene nám je kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Vykopáváme je dnem, kdy mohl Billy Joel prohlásit, že složil zkoušku z dospělosti. 24. června 1992 ve věku 43 let nakonec získal americký zpěvák středoškolský diplom z Hikesville High School na Long Islandu v New Yorku. Původně v roce 1967 nematuroval se svou třídou kvůli chybějícímu zápočtu

Pokračujeme za 24. červnem roku 2012. V něm server billboard.com hledal nejsvůdnější píseň všech dob. Celkem logicky obsadili medailové příčky Hot Stuff Donny Summer a Do You Think I'm Sexy od Roda Stewarta. Úplně nejpřitažlivějším songem v tomto ohledu ale posluchači vybrali posilovnový hit Physical, který naspívala Olivia Newton-John.

Končíme teprve přesně před 4 roky. To měl v kinech premiéru autobiografický film Elvis. Jeho soundtrack obsahoval mimo jiné nový single Eminema, zazněly pochopitelně původní verze skladeb krále rock'n'rollu, ale i jejich předělávky v podání populárních Italů Maneskin.

0: Přeji vám hezký poslech Signál rádia. Už dnes vám ve vysílání nabídneme další zajímavý rozhovor, který nás tentokrát zavede do Polabí, což je široký územní pojem, přesto se po něm jmenuje muzeum se sídlem v Poděbradech. Pod něj patří i jeho nejmladší část, a to chata Bohumila Hrabala v Kersku. Čím je skanzen v Přerově nad Labem pro historii výjimečný? Co má slaná mořská voda společného s místní minerální vodou? Tak s těmito otázkami se kolega Luboš Dvořák vypravil do lázeňského města, inspirován seriálem Polabí televize Prima za ředitelem muzeí Janem Vinduškou. Rozhovor vám u nás na Signál rádiu nabídneme už dnes po 10. hodině.
1: Signál rádio.

0: Skupina Weather Girls v dopolední vysílání Signál Rádia. Za chvíli Jimmy Somerville nebo zpěvačka Sandra, ale teď si ještě bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás dnes zavede do podhůří Krušných hor.
1: Doslova na úpatí Krušných hor vedle města Jirkov se na skalnatém ostrohu vypíná Červený hrádek. Jenže než přišla jeho barokní podoba, tak to byl opevněný hrad Borek, který založil Dietrich Krah. A nebyl jen tak někdo. Sloužil u krále Václava IV. Jako podčeší, což je vrchní číšník u vladařského dvora. Když hrad přežil řádění husitů, natřeli fasádu na červeno a od té doby se tomuto místu říká Červený hrádek. Majitele se pak střídali jako roční období, co nezničili sociální bouře, dorazila 30letá válka. Posledními šlechtici byli z rodu Hohenlohe, jenže sympatizovali se suditáky a tak hned po válce si zámek vzal stát. Pak to byli horničtí uční, odložení pacienti Chomutovské nemocnice, až před 30 lety objekt získalo město Jirkov a před 20 lety opravený zámek znovu otevřeli jako kulturní, vzdělávací a informační centrum s restaurací, ubytováním i prohlídkovým okruhem. Z Červeného hrádku zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál rádu dospívala Helena Vondráčková, už tady chystáme další zprávy a po nich rozhovor s Janem Vinduškou z Muzea Polabí. V příští hodině nám pak zaspívají Starship, Nickershow anebo Pointer Sisters. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio, doprava.
0: A před zprávami v 10 ještě pohled na silnice. Záchranka zasahuje u vážné nehody na silnici 406 u Telče. Auto tady skončilo v příkopu. Osobní auto a motorka se srazily v Praze na křižovatce ulice Čakovická a Mladoboleslavská. Tři auta jsou v sobě na silnici číslo 34 u Třeboně a pozor taky na nehodu na silnici 35 u Paceřic ve směru z Turnova na Liberec. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezky červnový den přeje za Signál Rádia Lucie Sinková. Češi podle šéfky finanční správy Simony Hornochové stále často považují daňové úniky za něco, co se týká jen státu a nikoho dalšího. Podle ní ale neplacení daní poškozuje celou společnost, protože snižuje prostředky na veřejné služby. Finanční správa proto stále více využívá moderní analytické nástroje a data od třetích stran, které pomáhají odhalovat podezřelé transakce a nelegální podnikání. Úřad se chce zaměřit především na efektivnější výběr daní a omezení šedé ekonomiky. Nože, nůžky, nářadí, ale i litry nápojů. Pracovníci letiště Václava Havla v Praze každoročně zabaví cestujícím tisíce předmětů, které neprojdou bezpečnostní kontrolou. Nejčastěji jde o tekutiny nad povolený limit, zapomenuté kapesní nože nebo pracovní nástroje. Zabavené věci se po určité době likvidují, některé předměty ale nacházejí další využití, například prostřednictvím charitativních organizací. Dva týdny před summitem Severoatlantické aliance se dnes v Berlíně schází představitelé Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska. Radit se budou o další podpoře Ukrajiny, roli Evropy v řešení konfliktu na Blízkém východě i o plnění závazků vůči NATO. Summit aliance se uskuteční 7. a 8. července v Ankaře.
0: Co se děje v regionu?
2: Se začátkem dovolených pražské vodovody a kanalizace připomínají možnost využít službu SMS Info, která zdarma informuje o plánovaných odstávkách, haváriích a dalších mimořádných událostech, které se týkají vodohospodářské infrastruktury. Služba funguje už od roku 2007 a celkem odeslala více než milion zpráv. Jen za loňský rok jich bylo více než 28 tisíc. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Postup českého týmu do vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale není podle bookmakerů příliš pravděpodobný. Zachránit by Čechy mohla pouze výhra nad Mexikem. Sázkové kanceláře i výrazná většina sázejících ovšem spíše věří domácímu týmu. Na postup Česka se kurz blíží 4:1. Nepříliš pravděpodobný je pak podle sázkových kanceláří i postup ze třetího místa po odehrání remízy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes opět budeme potřebovat hodně tekutin. Má být jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě okolo 30 a na horách 23 stupňů. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte Signál Rádio, zdraví vás Luboš Dvořák, dnes opět na výjezdu s naším mobilním studiem. Jsme v Poděbradech v Polabském muzeu. Jan Vinduška, ředitel, už nás tady hostí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak už jsem prozradil, jsme v Poděbradech. Poděbrady tady jsou centrem Polabí, toho vašeho Polabí, to, protože ano. Polabí je dlouhé.
2: Ano, přesně tak. Poděbrady jsou centrem našeho Polabí, středního Polabí.
1: Ano. Odkud a kam až vlastně sahají jako v úzovkách ty vaše hranice?
2: Naše hranice jsou vymezeny v podstatě hranicemi okresu Nymburk, takže máme takovou tu okresní působnost. Ale naše pracoviště se rozkládají po obou březích Labe. Začneme tady v Poděbradech, kde máme dvě muzejní expozice v hlavní budově, kde se nacházíme, potom památník krále Jiřího na zámku v Poděbradech, kde jsou to v podstatě jediné veřejnosti přístupné prostory, je to bývalá hradní kaple, potom takzvaná rodná síň krále Jiřího, jak jinak, no a hradní sklepení, což je jedna prostora. Další naše muzejní pracoviště se nachází.
1: To jsme zatím na pravém břehu.
2: Ano, stále budeme, zůstaneme na tom pravém břehu. Další je Vlastivědné muzeum v Nymburce, které jsme v loni před rokem otevřeli po rozsáhlé šestileté rekonstrukci. To je muzeum, který má teďka obrovskou výstavní plochu a jsme z něj nadšení, protože se nám podařilo po mnoha letech udělat opravdu pěkné muzeum. Sami návštěvníci to můžou ohodnotit. No a když budeme pokračovat po toku Labe, tak někde v místech Kostomle přeskočíme na druhý břeh, kde v Kerských lesích se ukrývá Hrabalova chata, kterou již dva roky, nebo třetí sezónu prezentujeme návštěvníkům. A když budeme pokračovat dál, tak nás čeká Lysá nad Labem, kde spravujeme muzeum Bedřicha Hrozného, významného lyského rodáka, rozluštitele chetického jazyka. O něm se můžou návštěvníci dozvědět spoustu zajímavých informací a je to spojeno i do expozice, která se jmenuje Bedřich Hrozný a chetité. Samozřejmě část muzea je věnována pět historii Lysé nad Labem, jak se říká, barokní perla Polabí. A z druhé strany na protějším břehu se nachází tisíciletá obec Přerov nad Labem, kde obhospodařujeme nejstarší skanzen v Evropě. Někdo to nechce slyšet, ale je to tak. Naše základy, nebo základní kámen muzea je staročeská chalupa, která na místě stojí už od poloviny 18. století, ale v 90. letech, někdy kolem roku 1895, ji od majitelů Bělíku vykoupil majitel přerovského panství velkostatku, princ Ludvík Salvátor Toskánský, a v té chalupě nechal zřídit takové první regionální národopisné muzeum. Chalupa byla vybavena standardním inventářem z Přerova a blízkého okolí, byly tam figuríny oblečené do zdejších lidových oděvů. A aby ta představa byla ještě komplexnější, tak byla venku přidána studna a zvonička. Tyto dvě věci se do dnešních dnů nedochovaly. Byly v pozdějších letech nahrazeny novou studnou, která pochází z Nymburka, z takzvaného Brzorádova domu, kde asi dva roky pobývala Božena Němcová. No a z nedalekých Kozovas přibyla zvonička. Vzniklo další pracoviště Polabského muzea, tehdy oblastní národopisné pracoviště pod názvem Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, které bylo slavnostně otevřeno 27. dubna 1967.
1: Tak to je rajon, který patří vám. Jaké jsou ty další části Polabí, o tom si povíme za chvíli.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes s Janem Vinduškou, ředitelem Polabského muzea v Poděbradech, sedíme u něho v kanceláři, tedy na velitelství, protože těch muzeí máte několik pod sebou. Jak se to dělí potom dál, to muzeum, když se jde potoku řeky Brandýsu Staré Boleslavy až potom k Mělníku? Kdo vlastně spravuje ten pruh Polabí?
2: Ten pruh Polabí je opět to rozděleno podle okresů.
1: Bývalých okresů
2: bývalých, no, okresy existují stále. Zanikly jenom okresní úřady.
1: Ano, teď to jsou obce s pověřenou působností, ano.
2: Takže v rámci okresu Praha Východ působí Oblastní muzeum Praha Východ, které má sídlo v Brandýse. Myslím, že mají pracoviště v Rusicích a v Panenských Břežanech. A potom máme okres Mělník a tam sídlí regionální muzeum Mělnice.
1: A pak už to přechází pod Ústecký kraj.
2: Pak už to.
1: Ta cesta, ta dopravní cesta, ta řeka. Jakou roli vlastně hrála ta dopravní cesta při tvorbě tady vlastně osídlování toho Polabí původního?
2: To je poměrně zajímavá otázka. Vždycky ty vodní toky sloužily jako důležité dopravní trasy, protože ta krajina byla tím z nás
1: dostupná
2: jednak po březích, ale i splavná po vodě. Shodou okolností 6 kilometrů odsud od Poděbrad se nachází Libice nad Cidlinou, což byla v minulosti křižovatka několika dálkových cest, to je ta Trstenická z toho severu,
1: obchodní
2: stezky a od jihu, takže tady ten kraj byl v podstatě protkán obchodními stezkami. Vlastně všechny ty místa, která jsou tady na tom Labi, tak na těch stezkách ležely. Vždycky to bylo při nějakém brodu. Poděbrady tady byl jeden brod, kousek níž než jsme teďka, Nymburk to samé. A jsou to místa, která byla osídlena od pradávných dob. Souvisí to s prvními zemědělci. Když probíhaly rozsáhlé archeologické výzkumy v Nymburce, tak se objevily pozůstatky hradiště z doby bronzové a v podstatě město, které bylo založeno koncem 13. století, tak bylo založeno v podstatě na území tehdy
1: dávno obývaného
2: území.
1: Ono, když se to vezme ten relief krajiny, řekne se Polabí, že je to Lauternovina, ale ono tak pravda není. V Poděbradech vlastně zámek je nad řekou. Nymburk je vlastně, můžeme říct, ostrovem, který obklopují vlastně ty valy, aniž by jsme si to uvědomovali, že to takhle bylo ty bezpečnostní zóny. Jaké ještě další takové vyvýšeniny, kde ti lidé tehdy žili, tady jsou v okolí?
2: Jasně, tady právě to Labe se rozlívalo, když byly záplavy, takže tady je spousta těch
1: slepých ramen,
2: nížených niv, ale ti lidé si hledali nějaká vyvýšená místa. Jedním z nich je již zmíněná Libice, která je na takových vyvýšených kopečcích, které byly obklopovány řekou Cidlinou a Močály. V podstatě to byla taková blatná hradiště. To samé v těsném sousedství přerovského skanzenu je zámeček, který je také postavený na bývalé vodní tvrzi. Takže to Labe tvořilo jednak dopravní trasu, ale i mohlo sloužit jako obranný prvek. Lysá nad Labem, ta je na kopci, ta je vidět z dálky. A vlastně, když jsme na tomhle rozmezí Lysá a Nymburk, tak ještě máme Sackou.
1: Tam je taky svatý kopeček.
2: Tam je taky kopeček, jo, takže to osídlení ty lidé si hledali na těch vyvýšených místech, když se stavěl před lety obchvat kolem Nymburka, což je taková ta severní trasa, tak v podstatě to je taky vyvýšené místo, které bylo hojně osídlené. Dokládá to spousta archeologických nálezů, které tam byly.
1: Podobné situace vlastně byly při výstavbě D35 mezi Hradcem Králové, Hořice, Sadovou, takže tam to bylo, tam taky měli žně. Vždycky jsou takové žně. Jaké žně mají v Polském muzeu, o tom za chvíli.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S Janem Minduškou, ředitelem Polovského muzea v Poděbradech, sedíme tady v tom centru. No, když se řeknou Poděbrady, tak samozřejmě se vybaví lázně, jednak se vybaví Poděbradka, ale když to vezmeme hodně do historie, co vlastně pijeme v té Poděbradce?
2: No.
1: Vyčerpáme třeba už něco
2: Z dávných časů. Voda, která napršela před tisíci lety někde v Krkonoších nebo v Jizerských horách a po těch vrstvách postupně stéká až sem v 90-metrové hloubce po těch různých kamenných vrstvách je obohacena spoustou minerálů a tady vyvěrá. A není to jenom vlastně tady v Poděbradech, ale prameny minerálky jsou známy ze Sadské, z Kerska. Svatojozefský pramen v Kersku je známý, v Sadské byly lázně, které v podstatě byly na stejné vodě založeny. Takže to je jeden z takových zajímavých pokladů tady.
1: A nečerpáme třeba vodu z období, když tady ještě bylo moře?
2: No, je to možné.
1: Je to slaný. No,
2: je to možné. To bych chtěl s nějakým balneologem.
1: To už jsme zašli příliš daleko.
2: No, my tady právě v Poděbradech máme expozici, která se jmenuje Příběh Polabí a ne od druhohorního moře k moderním lázním. Takže má to...
1: Určitě to má nějaké souvislosti.
2: Takže pijeme minulost. No.
1: Nejmladším členem vašeho muzea, tedy Muzeum Bohumila Hrabala, ta chata. Ten nápad tehdy byl, můžeme říct, že veřejnost to přijala velmi jakoby velice pozitivně, že tady toto vznikne. Jaké to bylo, když vám řekli, že to dostanete, jak se říká, na triko?
2: No, bylo to... Tak já začnu tak. My jsme už v roce 1999 otevřeli v Nymburském muzeu expozici věnovanou Bohumilu Hrabalovi. A v té době jsme získávali spoustu věcí z Hrabalovy pozůstalosti i věci, které pocházely z chaty. Takže jsme mohli s tím operovat, měli jsme expozici, počítali jsme s ní i do nové expozice, která se připravovala. A bylo to pro nás takový blesk z čistého nebe, protože jsme nedoufali, ani jsme...
1: Že to někdo prodá?
2: Přesně.
1: Nenapadlo
2: nás vůbec, že bychom mohli získat nemovitost. Měli jsme spoustu věcí, ale prostě ta nemovitost nebyla. Až takhle v létě v roce 21, myslím, že to byl tehdejší náměstek hejtmanky Martin Kupka, si všiml na nějakém realitním portálu, že je na prodej. A v tom okamžiku začala komunikace mezi náma a krajem, jestli je to pro nás reálný, jestli to využijeme, jak to využijeme. A začal rychle vznikat projekt na to budoucí využití. Sice jsme byli trošku v rozpacích, co my do těch dáme, protože jsme sice měli spoustu věcí, ale byly to většinou drobnosti, chyběl nám nábytek. Středočeský kraj začal jednat s majitelem o ceně, protože ta původní byla o něco vyšší. Domluvili se, že se chata koupila za 9,9 milionů. Pro nás to byl fakt jako skvělý počin, protože jsme mohli zase využít ty znalosti, zkušenosti, co jsme měli, ale hlavně jsme získali autentické místo spojené s Bohumilem Hrabalem. My jsme chatu dostali úředně, kdy nám ji schválilo zastupitelstvo změnu zřizovací listiny v únoru roku 22. A v té době už jsme měli nějaké první projektíky, jak to využít. Ale ještě tomu předcházela jedna skvělá věc, když jsme chatu fyzicky přebírali, tak v garáži jsme objevili asi 6-7 kousků nábytku. Když jsme se zeptali, co to je, tak jsme se dozvěděli, že to je pozůstalo, nebo to je nábytek ještě po panu Hrabalovi.
1: Který užíval.
2: Takže pro nás to byl obrovský poklad. Hned jsme vytáhli fotky a podle fotek jsme určovali, kde, co to je za kousky nábytku, kde byly. Takže pro nás to byl obrovský poklad. Koncem října 23 se začalo budovat, abychom v polovině května chatu veřejnosti zpřístupnili.
1: No a zájem byl veliký.
2: Zájem byl veliký.
1: a ten trvá i nadále. Tvrdí náš dnešní host, tady my jsme na návštěvě u Jana Vindrušky, ředitele muzea Polabí.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Pane řediteli, když jsem přicházel, tak samozřejmě dole už čekalo školní výlet, už tam byli lázeňští hosté, takže vy to máte tady široké v těch Poděbradech. Jaká je ta návštěvnost všech těch vašich muzeí, které spravujete? Jak si stojíte?
2: Já myslím, že si stojíme relativně dobře, i když bych měl o tom trochu lepší. Chtěl bych, aby těch návštěvníků bylo trochu víc. Celé Polabské muzeum má návštěvnost zhruba 60 tisíc osob. V loni bylo asi 35 tisíc návštěvníků ve skanzenu. Mezi českými skanzeny se pohybujeme na čtvrtém místě, což jako je pro nás skvělé. Tady v Poděbradech ta konkurence muzejní je trochu větší. Památník krále Jiřího za sezonu navštíví kolem 10 tisíc návštěvníků. Tady je to o třetinu menší. Ale máme konkurenci Muzeum Lega.
1: A to je soukromé muzeum.
2: Soukromé muzeum na náměstí a z druhé strany na náměstí je ještě Muzeum filmových legend. Takže Poděbrady mají poměrně širokou nabídku muzejních expozic.
1: No, jeden den nestačí.
2: Jeden den nestačí.
1: Tak o to se to odráží. My jsme se tak nějak dotkli i toho výročí, které třeba mělo Nymburk v loňském roce. Chystá se teď něco, protože vždycky je co slavit? Nějaké kulatiny máte teď něco, co se na vás nějakým způsobem chystá nebo valí v tomto směru?
2: Letos to bude bez nějakých výrazných oslav, ale v příštím roce bychom si chtěli připomenout 60. novodobé historie skanzenu v Přerově nad Labem, respektive Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem. Takže to je taková drobnůstka. No, pak samozřejmě asi budou zase nějaká výročí, teď jste mě zaskočil, protože...
1: Zakladatel a další a další.
2: Tak, no, letos si můžeme tak lehce připomenout jednu takovou drobnost, že jsme 120 let tady na té adrese. Muzejní spolek v Poděbradech byl založen v roce 1902 v únoru. První expozice byly v prostorách v podkroví na Záložně na Poděbradském náměstí a když v roce 1906 byla dostavěna a přístupněna chlapecká škola, tak to je v podstatě budova dnešního gymnázia, tak se uvolnila tady ta budova, v které se nacházíme a byla dána k dispozici muzeu, takže se adaptovala na muzeum a vlastně už od roku 1906 tady provozujeme expozice.
1: No, pan doktor Hlich by měl radost, zakladatel muzea.
2: Tady se na nás koukal.
1: Ano, sobě. Ano, zdravíme. Tak já vám děkuji za příjemné povídání, přeji vše dobré, ať lidi chodí, protože lázně jedou, takže zdroj máte.
2: Ano.
1: Jana Vinduška, naším dnešním hostem, já vám děkuji, naslyšenou.
2: Já taky děkuji.
1: Hezký den a choďte do muzeí, to si přeje také. Božbože.
0: Signál Rádio. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky.

0: Los Lobos La Bamba. Za 3 minuty bude 11 hodin. Hezké dopoledne, tady je Signál Rádio. Za moment Frankie Goes to Hollywood, taky Catherine and the Waves nebo Chris the Birch. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 8, křižovatka ulic Bulovka a Povltavská. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás potom čeká v centru na Praze 2, magistrála Pražská Vilzonová ulice ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží. Tady se srazilo osobní vozidlo s motocyklem, nárazově se vytváří kolona, tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Think I better dance now.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Stále hezký červnový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš má chování prezidenta Petra Pavla za směšné. Chápu, že dělá kampaň, aby byl znovu zvolen. Vztahy to ale nezlepší, řekl pro Blesk.cz k žádosti o předběžné opatření. Policie v Ostravě Zábřehu zasahuje proti ozbrojenému muži, který podle prvotních informací na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Zraněná byla předána záchranářům. Policie místo uzavřela a nasadila všechny dostupné síly a prostředky. Na místě zasahují policejní jednotky a probíhá bezpečnostní opatření s cílem ochránit obyvatele okolí. Policisté obvinili 55-letého muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích v Praze Východ z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Obviněnému hrozí až 3 leté vězení. Důvody jeho jednání kriminalisté teď vyšetřují. Dnes byl umístěn do zdravotnického zařízení. Připomeňme, že po muži od včerejšího rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Zadrželi jeho kousek od našeho rádia v pražských Strašnicích.
1: Co se děje v regionu?
3: Ačkoliv původní plány zněly opačně, tak kladenské letní koupaliště Bažantnice nakonec otevře. Technici urychlili přípravu bazénů, zázemí a technologií a koupaliště první letošní návštěvníky přivítá tuto sobotu. Během prázdninových měsíců tu bude otevřeno každý den od 9 do 19 hodin a 30 minut. Dospělí zaplatí za vstup 130 korun, děti do 3 let neplatí nic a ostatní 90. Honza Navrát Kladno.
1: Sport.
2: Bývalý vynikající sjezdař Buddy Miller skončil na policii po zadržení ve státu Idaho kvůli 2 drogovým deliktům. 48-letý olympijský vítěz a 4-násobný mistr světa se dopustil přestupku na dálnici a hlídka následně zjistila, že jeho přítel měl ve voze malé množství konopí a dýmku a Miller halucinogenní houby. Po zaplacení kauce $5,000 je americký bouřlivák na svobodě, ale v pondělí 29. června se má podle informací médií dostavit k soudu. Vinu stále popírá.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnes opět budeme potřebovat hodně tekutin. Má být jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě okolo 30 a na horách 23 stupňů. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio. Signál
4: Rádio. 11 hodin a 2 minuty, hezkou středu. Nové vzdělávací centrum vzniká v Praze. Jak stavba probíhá, prozradím za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a Vanessa Paradis. Teď nastartuje vaše pracovní dopoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Catherine and the Waves, teď s námi na Signál Rádiu. Hezké dopoledne. Na Pražských Vinohradech vzniká zajímavý projekt. Zdejší bývalá vodárna se mění na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis. Stavba je aktuálně zhruba v polovině. Téměř dokončená je hrubá stavba a pracuje se na fasádě historické věže. Náměstek primátora Michal Hoza projekt přibližuje.
1: Projektem Hydropolis Praha získá hned několik věcí. Podaří se nám zachránit opravdu unikátní historickou technickou památku historické vinohradské vodárny. Zároveň tady získáme fantastickou expozici o vodě, která nám řekne všechno to, co se stane dřív, než si doma otevřete kohoutek, co je všechno potřeba udělat. A nebude to samozřejmě žádné muzeum, jo? Zábavnou formou, interaktivní.
0: V nejbližší době se začnou do věže instalovat rozvody sítí a poté upravovat interiéry. Instalace samotné expozice by měla začít koncem letošního roku a otevření je v plánu na podzim 2027.

0: Pet Shop Boys. Takhle zní dopoledne na Signál Rádiu. Venku panuje opravdu vedro, počasí akorát tak k vodě po práci. Mimochodem, i tady nás můžete poslouchat. O dokonalý signál se postará naše aplikace. Kromě poslechu tady uvidíte i název skladby, můžete poslat vzkaz nebo fotky k nám do studia, nebo se podívat na zajímavé akce, které se budou konat. To vše nabízí naše apka a stáhnete ji na Google Play nebo v App Store. Tak jestli ji v mobilu ještě nemáte, vzhůru do toho.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Dalibor Janda teď okořenil náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy. Michael Jackson, Ray Parker Jr. nebo Bonnie Tyler už za moment zahraje. Tak užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.
1: Signály z regionu.
2: Léto vidíš pochváleno, jaké bude léto Lukáše Vaculíka. Dobrý den.
3: Já doufám, že hezký.
2: Že nám jde počasí, protože vy se vydáváte opět s dalším projektem v rámci Strašidla na zámku, tentokrát s druhou hrou novou na cesty po Čechách a Moravě.
3: Ano.
2: Do čeho jste naskočil?
3: Do hry, která se jmenuje Zámecký hotel.
2: Co tam bude strašidelného?
3: Strašidelného? Já doufám, že všechno a nic. Ten hotel na zámku je už sám o sobě dost strašidelný. Když vezmu to, že vám padá strop na hlavu, tak je docela napínavý, jestli vám spadne nebo nespadne. Ale takový to klasicky, jako že by chodili strašidla po nádvoří a po cimbuří, tohohle druhu ta hra není.
2: No, jestli jsem dobře pochopil, tam jsou jiná strašidla a to je finanční úřad.
3: To jsou strašidla taková jakoby reálná a pak je tam jedno takové, které se vyloupne až v závěru.
2: Kolik těch míst, těch zámků a hradů máte v plánu navštívit? No bude je to od Aše až po Jamoukov.
3: Bude jich dost, no. Bude jich takových podle mě, já nevím, třeba 25.
2: No a v té hře, kdy jste, jak jsi se vešel do té hry, vstoupil jako alternace do Canterbury strašidla, tam stále ještě jste ten Američan, který kupuje.
3: Pořád ještě ano, ale jako tak na čtvrtinový úvazek bych řekl, ale ještě pořád jo, vlastně se to nějak skládá, aby to mohlo se dát dohromady. Takže ten zámecký... střídám já s Romanem Štabrňákem.
2: Takže ten zámecký hotel teď je pro vás jaksi tou hlavní cestou přes ty prázdniny.
3: Ano, měl být, ano.
4: Řekl pro Signál Radio herec Lukáš Vaculík. Premiéra je dnes večer na zámku Kux, první repríza je zde také. A pak se herci stěhují do Mnichova Hradiště, Dox a na Okoř. Prima divadelní zážitky přeje Luboš Dvořák.
5: Signál Radio. Signál Radio. To jsou nejlepší osmdesátky pro váš skvělý den.

0: Za 2 minuty udeří pravé poledne. Potom hned budeme hrát to nejlepší z 80. let. Třeba Saragossa Band, Roxette nebo UB40. Teď už nesmí chybět informace z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pozorujte na Pražském okruhu 21. kilometr ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda 3 osobních vozidel a blokují levý jízdní pruh. Další komplikace vás potom čeká v centru Prahy, Legerova ulice s křižovatkou Rumunská. Tady havarovala dodávka s osobákem a zdržíte se do 10 minut. Tak s ním počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové poledne přeje Lucie Sinková, vítejte u dalších zpráv. Prezident Petr Pavel požádal v rámci kompetenční žaloby, s níž se v pondělí obrátil na ústavní soud, o předběžné opatření, které by mu umožnilo zúčastnit se summitu NATO v Ankaře. Podle prezidentova návrhu vláda schválně oddalovala rozhodnutí o účasti na summitu tak dlouho, aby ústavní soud už do složení delegace nemohl zasáhnout. Muže, který dnes dopoledne střílel na sídlišti v Ostravě Zábřehu, nalezla policie mrtvého s prostřelenou hlavou. Muž předtím postřelil svou manželku do zad. Její zranění jsou vážná, není však už teď v bezprostředním ohrožení života, jak potvrdila policie i záchranáři. Levný zemní plyn s cenou okolo 1000 korun za megawatt hodinu, který teď nabízejí někteří dodavatelé v rámci fixovaných tarifů, podle odborníků dlouho nevydrží. Ceníky pro nové zákazníky by mohly v příštích měsících zdražit o více než čtvrtinu. Domácnosti s vyšší spotřebou by si tak za plyn mohly ročně připlatit i několik tisíc korun.
0: Co se děje v regionu?
2: Na horké počasí těchto dní reaguje také radnice Prahy 1. Do ulic vyslala své dobrovolné hasiče, aby kropili ulice a snížili tak pocitovou teplotu v centru metropole. Výjíždět budou podle vývoje počasí. Ulice kropí nepitnou vodou, čímž šetří tu pitnou. Se svými vozy vyjeli také na výstaviště, kde chladí účastníky pražské olympiády dětí a mládeže. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mistrovství světa mužů a žen v hokejbale dnes v Ostravar aréně pokračuje čtvrtým hracím dnem. Domácí výběr mužů o 18:45 vyzve ve federálním derby Slovensko. Utkání se zúčastní i profesionální hokejista Radek Faxa, hráč týmu Dallas Stars, který obstará čestné vhazování a ocenění nejlepší hráče utkání. Aktuálně informace a kompletní výsledkový servis ze šampionátu najdete také na webu www.ostrava2026.cz.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne bude jasné nebo skoro jasné. Naměříme až 32 stupňů Celsia, na horách okolo 23. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Tři minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Taky máte pocit, že čím větší horko, tím hůř se vám přemýšlí? Rozhodně si z toho nic nedělejte, nejste v tom sami. Podrobnosti za moment, nejdřív pojďme hrát. Připraveni jsou Erasure, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Houpavé rytmy a UB40 na Signál rádiu. V úporných vedrech lidé trochu blázní, prostě se přehřívá i mozek. Není to nic výjimečného, pokud ale neděláte kroky, které nedávají smysl a nedají se vrátit nebo zastavit. Například v Anglii zástupce pořadatele zrušil akci s názvem Jak si poradit s extrémním vedrem a jako důvod uvedl extrémní vedro. Přednáška, která měla být návodem, jak lidské tělo ochlazovat, tak vzala za své právě kvůli horku. Mimochodem, podle studie mokrý ručník na čele ochladí mozek do 2 minut, přirozený vzduch ve stínu nebo sklepě do 10.

0: Bananarama a hitovka, která nás pořád hodně baví. Na silnicích Brna se bude prohánět novinka, o co jde, prozradím za chvíli, a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Tina Turner, Simply Red nebo třeba Queenie na Signál Rádiu.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Za 5 minut, 1:45 jste se Signál rádiem. Brno je zase o krok dopředu s ekologickým provozem povelářských vozů. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, Brno čistí nová kukačka. Ulice Moravské metropole totiž brázdí už druhý plně elektrický popelářský vůz. Svozové vozidlo na elektrický pohon si pořídila městská svozová odpadová společnost Sako Brno. V tuzemsku historicky první elektrický popelářský vůz jezdí ulicemi města pod Špilberkem už od srpna 2022 a nyní k němu svozová firma doplnila modernizovanou verzi. Zatímco první elektrický kukavůz obsluhuje brněnské městské části Židenice, Slatina a Černovice, zamíří nové svozové vozidlo především na Brno-Střed, do Líšně a do Zábrdovic. Nové vozidlo pohání nová generace akumulátorů s mnohem vyšší kapacitou. Energii pro nabíjení obou elektrických vozů bere Sako Brno z vlastních zdrojů, respektive z energie vyráběné v kotlích, a také z vlastní fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše sídla svozové divize Sako Brno na Černovické ulici. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Boy George, 2 minuty před 13. hodinou, za moment Blondie, Europe nebo třeba skupina, aha, to nejlepší z osmdesátek. Teď už zprávy a taky informace z provozu.
1: Signál rádio, doprava.
0: Posledujte v Praze na jižní spojce u nájezdu na ulici 5. května. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem a nárazově se vytváří malá kolona. Tak s tím počítejte a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký červnový den přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary, a to ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Soudce zpravodajem se podle rozvrhu práce stal Pavel Šámal. Rozhodovat ale bude plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň. Premiér Andrej Babiš a jeho maďarský protějšek Péter Maďar se při včerejším jednání dohodli na prvním společném zasedání vlád obou zemí. Chtějí posílit spolupráci ve zdravotnictví a také v dopravě. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na obchvat Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Výstavbu plánují silničáři zahájit v roce 2029. Předpokládané náklady jsou přes 3 miliardy korun. Více říká ředitel zlínského pracoviště Karel Chudárek.
2: Dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V závěru roku vlastně požádáme všechny dotčené orgány o vyjádření se k té projektové dokumentaci a začneme vykupovat pozemky.
1: Dodejme, že městem podle údajů radnice projede denně přes 20 000 vozidel.
0: Co se děje v regionu?
3: Plánovaná autobusová linka propojující přes tunelový komplex Blanka Prahu 8 s Prahou 6 začne jezdit od 15. srpna. Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy až na Dejvickou. Na trase linky přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Za provoz této linky město do konce letošního roku zaplatí zhruba 18,5 milionu korun. Dopravní podnik tuto částku uhradí z úspor z loňského roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté budou v noci odvracet vyřazení z mistrovství světa. Podrobnosti má Petr Plentovič.
4: Český tým odehraje poslední zápas ve skupině proti domácímu Mexiku na vyprodaném azteckém stadionu a k postupu bude s největší pravděpodobností potřeba Mexičany porazit. Právě domácí celek má dvě výhry a už jistý postup do play-off. Zápas Česko-Mexiko se hraje ve 3 hodiny v noci našeho času.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne bude jasné nebo skoro jasné. Naměříme až 32 stupňů Celsia, na horách okolo 23. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Na letní prázdniny se kromě nás chystají taky záchranáři. Víc prozradím za moment, tady je Lukáš Frelich a na start Elton John.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce Europe a Signal Radio. Možná se budete divit, ale i záchranáři musí trénovat na léto. Řeč o tom byla dnes ráno.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signal Radio?
0: Blíží se prázdniny, kdy dochází častěji k nehodám a úrazům. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje proto otevřela nové vzdělávací a výcvikové středisko, zjistil Jirka Svoboda.
2: Záchranáři tady mají možnost nacvičovat zásahy v podmínkách, které co nejvíce odpovídají skutečným událostem. Jak říká ředitel Pardubické záchranky Igor Pár, simulace jsou velmi věrné.
3: Součástí dodávky toho vybavení vzdělávacího výcvikového střediska tak jsou pokročilé figuríny, které umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, bdělost a podobně. Takže vlastně ta figurina, která je dálkově ovládána z ovladovny, tak napokyn reaguje a mění vlastně i ty své projevy vůči posádce a posádka na to musí reagovat.
2: Součástí střediska je také projekční místnost, kde lze na čtyři stěny promítat různá prostředí. Je tak možné vytvořit iluzi lesa, panelového sídliště nebo diskotéky a vytvořit tak téměř reálnou kulisu zasahující posádce.
0: Zítřejší ráno bude znovu plné informací, které se vám budou hodit, a vstávat s vámi budeme už v 6.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, kde za chvíli budeme hudebně vzpomínat na diskorytmy a rok 1979. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Modern Talking, Annie Lennox a nebo Supertramp. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi. Hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Radio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Radio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dvě velké zpěvačky se spojily, aby nahrály duet. Ten si pak každá dala na své album v trochu jiné verzi a časové délce. Obě pak spolu mírně soutěžily o to, čí deska se bude prodávat lépe. Výsledek skoro stejný, 50-50. Barbara Streisand a Donna Summer, No More Tears.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Německá Nena chvilku před 14. hodinou. Za moment Tasmin Archer, taky Ricky Povery nebo třeba Enya, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Dejte pozor na pražském okruhu ve směru k dálnici D1, 16,5 km. Tady havarovalo osobní vozidlo do svodidel, na místě je policie, houstne provoz a nárazově se vytváří kolona, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 14 hodin, hezké červnové odpoledne, přeje Lucie Sinková. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou i o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Domovy pro seniory reagují na současnou vlnu veder kombinací technických opatření i úpravou každodenního režimu. Zatímco některá zařízení mají rozsáhlé systémy klimatizace, další jejich vybudování teprve plánují anebo realizují. Všude se klade zvýšený důraz na zdravotní stav klientů, dostatečnou hydrataci a přizpůsobení denního programu aktuálním podmínkám. Švýcarská kina spolu s místními samosprávami organizují pro seniory bezplatná denní promítání v klimatizovaných sálech. Cílem projektu je během nynější vlny veder nabídnout starším lidem možnost ochlazení. Švýcarští meteorologové dodávají, že vlny horka bývají běžné až od druhé poloviny července do první poloviny srpna.
0: Co se děje v regionu?
2: Na stavbě 4 proudé přeložky silnice 1/12 mezi Běchovicemi a Úvaly ve středních Čechách položili finišery plný asfalt. Na 12,5 kilometru dlouhé silnici, která mine Dubeč i Újezd nad Černými lesy, vzniká také první z 23 plánovaných mostů. Přeložka, jejíž náklady jsou téměř 4 miliardy korun, bude přímo navazovat na rozestavěný úsek pražského okruhu Běchovice D1. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejový brankář Daniel Vladař jako velký fotbalový fanoušek bedlivě sleduje dění na probíhajícím mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Před klíčovým duelem českých fotbalistů na závěr základní skupiny A proti Mexičanům věří, že svěřenci kouče Miroslava Koupka napraví dosavadní nepřesvědčivé výkony a zvítězí. Uvedl to v rozhovoru s novináři.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne bude jasné nebo skoro jasné. Naměříme až 32 stupňů Celsia, na horách okolo 23. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se na zámek a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Jezu, teď s námi na Signál Rádiu. I velké hvězdy z osmdesátek museli chodit do školy a ideálně odmaturovat, třeba i v pozdějším věku. Detaily teď

Pokračujeme za 24. červnem roku 2012. V něm server Billboard.com hledal nejsvůdnější píseň všech dob. Celkem logicky obsadili medailové příčky Hot Stuff Donny Summer a Do You Think I'm Sexy od Roda Stewarta. Úplně nejpřitažlivějším songem v tomto ohledu ale posluchači vybrali posilovnový hit Physical, který naspívala Olivia Newton-John.

Končíme teprve přesně před 4 roky. To měl v kinech premiéru autobiografický film Elvis. Jeho soundtrack obsahoval mimo jiné nový single Eminema, zazněly pochopitelně původní verze skladeb krále rock'n'rollu, ale i jejich předělávky v podání populárních Italů Maneskin.

0: Velká hitovka z konce 80. a Milli Vanilli. Čin, který odstartoval první světovou válku, si připomeneme v neděli. Pozvánku přidám za moment. Do té doby hrajeme George Michael, Kylie Minogue nebo Phil Collins.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Téměř za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Blížící se víkendové dny mají důvod k oslavě. Jaký, to už prozradí kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, ano, i sobota, i neděle jsou světové a také mezinárodní. Zatímco v sobotu si připomínáme Světový den rybářství, tak já bych se rád věnoval neděli. Právě ta je totiž dnem, kdy si připomínáme 112. výročí sarajevského atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželky Žofie z Hohenbergu. Jejich posledním sídlem byl zámek Konopiště a právě tady si tento čin a jeho následky můžete o víkendu připomenout. Zámek nabízí několik prohlídkových okruhů, včetně prohlídky soukromých pokojů rodiny Františka Ferdinanda. Prohlídka zámku připomene významná životní data Františka Ferdinanda a jeho manželky, jejich citové zblížení, prosazení šťastného manželství, narození dětí a také rodinnou pohodu, stejně tak i postavení u dvora, nesmyslnou společnou smrt, přijetí šokující zprávy sirotky a také dojemný pohřební obřad. Asi nemusím připomínat, že čin atentátníka Gabriela Principa, který mimochodem zemřel v Terezíně, odstartoval první světovou válku. Tak se o víkendu na Konopiště vydejte. Krom zámku je tady také pěkná zahrada. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Sissy Catch uzavřeli 14. hodinu na Signál Rádiu. Za moment společně otevřeme další 60-minutovku a připravená je třeba Kim Wilde, John Lennon nebo Roxette. Teď už nesmí chybět zprávy s Honzou Navrátilem a také informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ještě stále si chvilku postojíte na pražském okruhu 16,5 km ve směru z Ruzyně na Modletice. Tady osobák narazil do svodidel, na místě policie, vytváří se kolona, tak pevné nervy a šťastnou cestu.
1: Signál Rádio je s vámi také na internetu. Aktuality a zajímavosti z vysílání nebo záznamy některých pořadů hledejte na webu signalradio.cz a nezapomeňte se k nám přidat i na Facebooku nebo Instagramu. Buďte se Signál Rádiem i v online světě.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 15. hodina je tady, posloucháte Signál a na řadu přichází zprávy. Maximální ceny paliv zítra se změní o jednotky haléřů. Benzín zlevní o haléř na 40 korun a 54 haléřů za litr. Cena nafty klesne o 5 haléřů, prodávat se bude za maximálních 36 korun a 31 haléřů za litr. Ceny ropy se dál snižují, trhy totiž čekají plynulejší dodávky Hormuzským průlivem. Ropa Brent ztrácí přes 3% a pohybuje se pod 75 americkými dolary za barel. Praha 3 vypoví smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Bárta kvůli porušení podmínek nájmu. Schválili to radní této městské části. Zopakujme, že Bárta je v bytě evidovaná. Ona ani její rodina tam ovšem nebydlí. Využívají ho dvě studentky ze Slovenska. V Rusku kvůli obviněním ze zneužití pravomoci zatkli bývalého generálního ředitele Aeroflotu Michaila Polubojarinova. S odvoláním na zdroje blízké vyšetřování o tom informovala tamní média. Oficiální úřady věc zatím odmítli komentovat. Někdejší generální ředitel odešel z čela ruských aerolinek v březnu v roce 2022. Aktuálně působí v jiném státním koncernu.
0: Co se děje v regionu?
1: Na horké počasí těchto dní reaguje také radnice Prahy 1. Do ulic vyslala své dobrovolné hasiče, aby kropili ulice a snížili tak pocitovou teplotu v centru metropole. Výjíždět budou podle vývoje počasí. Ulice kropí nepitnou vodou, čímž šetří tu pitnou. Se svými vozy vyjeli také na výstaviště, kde chladí účastníky pražské olympiády dětí a mládeže.
0: Sport.
1: České hokejbalistky zdolaly na domácím mistrovství světa v Ostravě Američanky 2-1 po samostatných stříleních. Vyhrály i čtvrtý duel na turnaji a zvýšili náskok v čele základní skupiny právě před obhajkyněmi zlata na 2 body.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A další odpolední zprávy doplňujeme počasím. Venku je slunečno, teploty jsou vysoké a pohybují se od 28 do 32 stupňů Celsia. V noci na čtvrtek bude jasno a teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Zítřejší obloha bude jasná až polojasná a vítr bude foukat od severovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme ještě vyšší než dnes. Pohybovat se budou mezi 29 až 34 stupni Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin, 1 minuta, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start posílám Madonu. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kim Wilde teď s námi na Signál Rádiu. Není to tak dlouho, co Nick Kershaw sdílel na svém Facebooku video, kde se v minulosti seznámil s Eltonem Johnem. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál Rádiu.
3: Na sítích skupiny Wham se objevila zpráva o připravovaném snímku Ten Days in China. Ten odvypráví příběh o tom, jak se George Michael a Andrew Ridgely stali vůbec prvními západními

0: alespoň nové album skupiny, které vyjde v září. A Bryan Adams stále oznamuje nové a nové termíny svého turné Roll with the Punches, a to poměrně dlouho dopředu. Po červnovém komorním koncertě v Janáčkově divadle se vrátí taky do Prahy, a to 13. prosince. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Skupina Erasure a velká klasika z 80. let. Dnes odpoledne vás ještě pozvu na náš web, abyste zamířili do našeho bohatého archivu, kde třeba najdete všechny díly pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Mimochodem, včera byla řeč o kostelu svatého Michála v Podolí a taky tam v našem archivu najdete všechny hovory, které vám třeba unikly v našem vysílání. Tak se mrkněte na signalradio.cz a poslechněte třeba po cestě z práce.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Za 3 minuty, 3:15, se mnou ve studiu Signál Rádia nachystaná Terka Veselá, krásný odpoledne, ahoj.
1: Ahoj, je to pět.
0: Taky máš někdy pocit, že v úporném vedru se ti vaří mozek a děláš blbosti nebo nepřemýšlíš?
1: No je, určitě.
0: Pokud jsou to malé věci, je to naprosto v pořádku, děje se to úplně všem, ale třeba v Anglii, dneska jsem o tom mluvil, poslouchej dobře, pořadatel zrušil přednášku na téma, jak přežít extrémní vedro, z důvodu extrémního vedra.
1: To je super, to jste toho asi hodně dozvěděli, viď?
0: Ano, byl asi velmi přehřátý. Nějaký recept, jak se ochladit?
1: Hele, já už jsem to říkala minulé, ale já si pořád zatím stojím jezdit tím metrem.
0: Jezdit metrem. No, co mají dělat chudáci v Brně, jo? No, teď jsi tomu dala. Tak,
1: pardon.
0: Terka další tipy přidá po 16. Já se loučím pro dnešek, mějte se krásně a těším se na vás zítra dopoledne v 11. Ahoj.

0: Elton John a Made in England. Představa deštivé Anglie je teď celkem lákavá, ale na Signal Rádiu nám vedra alespoň zpříjemňují osmdesátky a po celé to budou například Opus, Spaňa nebo Alphaville.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor si dejte na D1 ve směru na Brno. Na 72. kilometru osobní auto bohužel srazilo srnu, tak počítejte s částečně blokovanou komunikací. A to potom i na Praze 3 v ulici Jana Želivského na křižovatce s ulicí Olšanská ve směru na Biskupcovu. Pohodové cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, bylo 16 hodin na signálu, pojďme na zprávy. Česká republika plní 3 ze 4 kritérií, která jsou nutná pro vstup do eurozóny a zavedení eura. Uvedla to Evropská komise ve své konvergenční zprávě. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a v sobotu. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu během jednoho z nejvytíženějších období roku. Častou příčinou dopravních nehod je nevěnování se řízení, ale také další faktory. Pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
2: Jsou před námi velmi horké dny. Já bych určitě chtěl apelovat na řidiče, aby nepodceňovali vliv počasí, protože vždy ty vysoké teploty spojené s vyšší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravní nehod, a to i na těch hlavních silničních tazích, takže tady opravdu je potřeba myslet na to, aby jsme si dávali určité přestávky, pokud cestujeme někam dál, aby jsme dodržovali nějaký pitný režim a podobně.
1: Dodejme, že v rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se policisté zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Hormuzským průlivem už začala proplouvat plavidla v rámci nové evakuační operace, kterou spustila Mezinárodní námořní organizace spadající pod Organizaci spojených národů. Sdělil to její mluvčí.
0: Co se děje v regionu?
1: Rekonstrukci a stavbu dalších oddělení plánuje psychiatrická klinika v Praze Bohnicích. Podle ředitelky ústavu Zuzany Barboríkové jsou práce zhruba ve čtvrtině. V plánu tu je také obnova parku a gastroprovozu léčebny. Rekonstrukci potřebuje i kanalizace a další infrastruktura. Tento týden se tu otevřelo už opravené oddělení akutní péče.
0: Sport.
1: Tenista Vít Kopřiva porazil 34. hráče světového žebříčku Ignácia Buseho z Peru 7-5 a 6-1 a postoupil tak na travnatém turnaji na Malorce do čtvrtfinále. A dvojnásobný mistr světa MotoGP Francesco Bagnaia z Itálie po sezóně podle očekávání skončí v továrním týmu Ducati.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je stále slunečno a teploty měříme pořád vysoko, kolem 32 stupňů Celsia. V noci na čtvrtek bude obloha jasná, teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. I zítřejší obloha bude jasná až polojasná a vítr bude foukat od severovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty budou ještě vyšší než dnes. Měřit je budeme mezi 29 až 34 stupni Celsia. Tolik zprávy, na signálu pokračuje Terka.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásné středeční odpoledne všem. Ze studia Signál Rádia vás moc zdraví Terka Veselá. Čím víc zeleně, tím lépe, to především v těchto vedrech. Ale ne vždy to musí být lesy nebo parky, ale třeba i zelené střechy. Jak se těmto střechám daří u nás, to si povíme už za chvíli, do té doby osmdesátky. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

0: zálivky a v létě navíc krásně kvete. Na zbytku plochy máme kopečky zeminy osázené skalničkami, travinami a trvalkami. Celou výsadbou pak doplňuje pár keřů v květináčích. Automatická závlaha zase šetří vodu a zamezuje jejímu zbytečnému plýtvání. Podobných projektů v hlavním městě přibývá. Nedávno jsme se aktivně podíleli na proměně jedné ze střech křižíkových pavilonů na výstavišti v zelené pobytové terasy pro odpočinek, zábavu i akce.
1: Zahradníci a zahradnice provádějí kontrolu zelené střechy zhruba jednou za dva týdny. Během léta na ní kvetou levandule, které lákají množství včel, čmeláků, motýlů a dalšího užitečného hmyzu.

0: Na Signál Rádiu se vezeme na letních vlnách a pokud byste chtěli příchod léta ještě dooslavit, tak už tento pátek 26. června máte možnost prožít magickou svatojánskou noc v kouřimském skanzenu. Tam na vás bude čekat jedinečná noční atmosféra, tanec kolem ohně, pletení věnce z bylin, zpívání a mnoho dalšího. Tak pokud máte tenhle typ akcí rádi, koukněte na www.signalradio.cz pro více informací.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Za 6 minut 3 čtvrtě na 5 vás v tento čas doprovází rytmy hitů Signál Rádia a budou v tom samozřejmě pokračovat. Už za chvíli nás čeká vyloženě letní single Summer 69 od Bryana Adamse, Otavan nebo Masquerade. Tak se na ně počkejte. One morning.

0: I'll Be There For You, to je písnička do každé nepohody. My si ji mohli užít na sklonku 16. hodiny, těsně před dopravou a zprávami Honzy Navrátila. Po nich už se osmdesátky převezmou Cutting Crew, Amy Stewart nebo Los Lobos.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodami začneme na Kunratické spojce, kde se střetlo osobní auto s autobusem ve směru na Písnici. Počítejte tady s uzavřeným pruhem a tvorbou kolon. Jako další se stala nehoda na 61. kilometru Pražského okruhu směrem na D1. Pak přímo na té D1 je nehoda na 254. kilometru ve směru na Ostravu, kde je i uzavřený levý jízdní pruh. Nehodu autobusu a osobáku hlásí ulice Radlická ve směru na Butovice. A pak v neposlední řadě počítejte s omezením v ulici Veletržní ve směru do centra, kde je nehoda nákladního a osobního vozidla. Buďte na sebe

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 17. hodina je tady, posloucháte Signál a také zprávy. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Nesmí mu ani klást žádné překážky, oznámili to soudci novinářům. Účast prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Pro tuto chvíli je třeba ji zachovat, uvedl ústavní soud. O kompetenční žalobě bude soud teprve rozhodovat. Předseda ústavního soudu Josef Baxa očekává, že vláda bude rozhodnutí o Ankaře respektovat. Není to podle něj poprvé, co soud ukládá povinnost vládě nebo prezidentovi. Cena zlata se poprvé od loňského listopadu propadla pod 4000 dolarů za trojskou unci. Přispívá k tomu silnější dolar a také očekávaný růst úroků ve Spojených státech. Německá vláda kancléře Friedricha Merce chce zákonem omezit používání mobilů a sociálních sítí na základních školách. Zákaz mobilů by mohl platit ve školách až do 7. třídy a sociální sítě by byly povolené až od 13 let. Všechny restrikce zatím fungují pouze na úrovni jednotlivých spolkových zemí a jejich přísnost se značně liší. To hodlá současný Mercův kabinet změnit.
0: Co se děje v regionu?
1: Se začátkem dovolených pražské vodovody a kanalizace připomínají možnost využít službu SMS Info, která zdarma informuje o plánovaných odstávkách, haváriích a dalších mimořádných událostech, které se týkají vodohospodářské infrastruktury. Služba funguje už od roku 2007 a celkem odeslala více než milion zpráv. Jen za loňský rok jich bylo více než 28 tisíc.
0: Sport.
1: Trenér Brian Priske cítí, že fotbalisté Sparty vzhledem k minulé sezóně, ve které ztratili 4 body na obhájce titulu Slavie, nejsou daleko od mistrovského primátu. 49-letý kouč na tiskové konferenci uvedl, že klub možná po dvou sezónách bez trofeje potřebuje trochu změnit mentální nastavení. Sportovní ředitel Tomáš Rosický zatím nemůže říct, jak moc se kádr ještě změní.
2: Já musím říct, že o spoustu našich hráčů je zájem a je pro mě těžký jako jasně říct, kdo tady bude nebo nebude. Protože ty návaznosti některé na sebe jsou veliký, ale určitě jsou tady hráči, kteří mají za sebou dobrý hostování. Stejně tak ten plán vlastně s trenérem je, že některé věci nadále budeme evaluovat, že ten tým, který odejde na soustředění za 10 dní, tak by měl být vlastně ten, se kterými chceme nadále pracovat a jít dál, takže to je, ta situace by mít prostě neustále i vývoj.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je stále slunečno a teploty se pohybují kolem 30 stupňů Celsia. Noc na čtvrtek bude s jasnou oblohou a s teplotami mezi 18 a 14 stupni. Zítřejší den bude také jasný až polojasný. Vítr zafouká od severovýchodu a nejvyšší denní teploty budou také vysoké. Měřit je budeme mezi 29 až 34 stupni Celsia. Terka otevírá další hodinu plnou 80. Tak si užijte.
0: Signál Rádio.
3: Honzo, díky za zprávy. Já vás vítám v další hodině 80, tak přesně jak jsi řekl. Odbyla nám pátá, s ní se tu na řadu dostaly hity od Cutting Crew, Amy Stewart a Los Lobos. A protože tipů na to, jak přežít vedra, není nikdy dost, už za chvíli jeden dostanete, a to až z nádherné Sicílie. Tak se na něj počkejte a prozatím vám přeju krásné odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Los Lobos, Alabamba, parádní hit přesně do letního počasí. Ale jelikož si myslím, že to je jedna z těch písniček, která vás nenechá jen tak v klidu sedět, asi je potřeba se ochladit a osvěžit. A já pro vás mám recept na italskou specialitu, která prý nechybí v žádném sicilském podniku. Ale nebojte, nepotřebujete nic, co byste u nás nenašli. Právě naopak, všechno už pravděpodobně máte doma. A je to sodovka, citron a mořská sůl. Když tyhle tři suroviny smícháte, vytvoříte prý osvěžující bombu, která divoce vypění, takže pozor na to, musíte být pohotoví a nápoj rychle vypít, ale prý nebudete litovat. A co je nejlepší, nápoj vás nejen osvěží, ale taky vám dodá minerály, které jste vypotili, takže utíkejte do kuchyně, vymačkejte pořádně citron, zalijte sodovkou a přidejte lžičku mořské soli. Možná právě to bude letos vaše letní záchrana.

0: Pár minut před půl šestou se necháváte unášet vlnami Signal Rádia, které se pro vás chystají osmdesátky od Phila Collinse, OMD nebo Whitney Houston, ale taky single, který roztočíme v Magneťáku. Tak nás laďte i nadále.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: a nebo jen podstank rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Nezapomenutelná Whitney Houston nám zpříjemnila středeční odpoledne a my si ho teď zpříjemníme hitem z pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dneska to roztočíme s italskou kapelou Black Box a jejich hitem Ride on Time. Ten vyšel v roce 1989 a skoro i hned se stal ikonickým singlem žánru Italo House, který kombinuje energické house beaty, výrazné pianové riffy a silné disco vokály. Právě tenhle mix dal skladbě obrovskou taneční sílu, napínavou gradaci a pomohl ji prorazit z klubu až do světových hitparád. Tak se na tuhle pecku připravte.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Letní atmosféru nám na Signál rádiu podpořili Bee Gees s hitem You Win Again. S příchodem 6. hodiny zazní Bananarama, T-Pow, Ricky Epovery a další skvělé osmdesátky. Ale nejprve pojďme zakončit 17. hodinu, a to dopravou a zprávami Honzy Navrátila.
1: Signál rádio doprava.
0: S nehodou dodávky a osobního auta počítejte na Praze 8 na Rohanském nábřeží u stanice metra Invalidovna a potom také na prvním kilometru D2 ve směru na Brno, kde nehoda dodávky a osobáku může bránit v provozu v celé šířce vozovky. Buďte na sebe opatrní a mějte poklidné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký středeční podvečer, s 18. hodinou je čas opět na zprávy. Podmínky dočasné ochrany Ukrajinců, kteří do Česka uprchli před ruskou agresí, se zřejmě zpřísní. Změny má přinést vládní návrh, který dnes sněmovna v prvním kole schvalování podpořila. Norma počítá například s tím, že dočasně chránění žadatelé o humanitární dávku budou muset být zaměstnaní, podnikat anebo být v evidenci úřadu práce. Budou se také zřejmě muset zdržovat na území České republiky, a to alespoň 16 dnů v měsíci, na který dávka náleží. Podmínky se nebudou týkat dětí a studujících nebo seniorů. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Nesmí mu ani klást žádné překážky, oznámili to soudci novinářům. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu respektuje. Napsal to na síti X, verdikt ale označil za nezvykle rychlý. A předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura zmínil podjatost soudců ústavního soudu. Stal se podle něj vazalem prezidenta Petra Pavla. Maximální ceny paliv se zítra změní o jednotky haléřů. Benzín zlevní o haléř na maximálních 40 korun a 54 haléřů za litr. Cena nafty klesne o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů za litr.
0: Co se děje v regionu?
1: Ačkoliv původní plány zněly opačně, tak kladenské letní koupaliště Bažantnice nakonec otevře. Technici urychlili přípravu bazénů, zázemí a technologií a koupaliště první letošní návštěvníky přivítá tuto sobotu. Během prázdninových měsíců tu bude otevřeno každý den od 9 do 19 hodin a 30 minut. Dospělí zaplatí za vstup 130 korun, děti do 3 let neplatí nic a ostatní 90.
0: Sport.
1: A sport bude o tenise. Tereza Valentová se na travnatém povrchu turnaje v Eastbourne probojovala do čtvrtfinále. 19-letá česká tenistka porazila Aliu Tomljanovicovou 6-2, 5-7 a 6-4. A Sára Bejlek se nakonec ve druhém kole turnaje nepředstaví. Česká tenistka musela kvůli zranění lokte z turnaje odstoupit. Bez boje tak postoupila její soupeřka Senmezová z Turecka.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A středeční zpravodajství na Signálu zakončíme pohledem na počasí. Venku je stále slunečno a teploty se pohybují vysoko i kolem 28 stupňů Celsia. V noci na čtvrtek bude jasno a teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Zítřejší obloha bude jasná až polojasná, vítr zafouká od severovýchodu a nejvyšší denní teploty během čtvrtka naměříme ještě vyšší než dnes. Pohybovat se totiž budou mezi 29 a 34 stupni Celsia. Na horách budou teploty dosahovat hodnot kolem 25 stupňů. Takové byly zprávy na Signálu ve středu datem 24. června. Honza Navrátil přeje hezký zbytek dnešního dne.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pohodový den všem posluchačům Signál Rádia. Máme lehce po 18. hodině, s vámi je stále Terka Veselá. Já tady pro vás mám další 60-minutovku těch nejlepších 80-kových hitů, ale nebude to jediný způsob, jak se v této hodině navrátíme do minulosti, protože kolega Jirka Svoboda pro vás už žhaví stroj času, kterým vás vezme za událostmi 24. června. Tak si to nenechte ujít, ale teď už Bananarama.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Anglická kapela T-Pow nás navrátila do minulosti hitem China in Your Hand a stejně tak nás do ní navrátí Jirka Svoboda.
1: Jste se Signál rádiem, je 24. června, do konce letošního roku zbývá 190 dní a v tento den byla v roce 1910 založena italská automobilka Alfa Romeo. Pojďme si připomenout i další zajímavá výročí. Stroj času se roztáčí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byl v roce 1974 poprvé použitý čárový kód pro nákup supermarketu. V roce 1965 byl zahájen provoz plaveckého stadionu v Praze v Podolí. Jako první se v něm konaly mezinárodní spartakiádní plavecké závody. Veřejnosti se bazén otevřel o 4 dny později. V roce 1942 nacisté vyhladili obec Ležáky.

0: Baterky vám dobíjí nejen sluníčko, ale taky hity Signál Rádia. Už za okamžik například od Eurythmiku, John Bon Joviho nebo Madony. Ale předtím pojďme zjistit, co nás čeká dnes po deváté.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Jestli někdo nesmí chybět v 80-kovém repertoáru Signál Rádia, tak je to právě Madonna. Je v něm ale i Paul Simon, Roxette nebo Cher, ale než se jejich hity rozezní, kolega Luboš Dvořák nás zavede do podhůří Krušných hor.
1: Doslova na úpatí Krušných hor vedle města Jirkov se na skalnatém ostrohu vypíná Červený hrádek. Jenže než přišla jeho barokní podoba, tak to byl opevněný hrad Borek, který založil Dietrich Krah. A nebyl jen tak někdo, sloužil u krále Václava IV. Jako podčeší, což je vrchní číšník u vladařského dvora. Když hrad přežil řádění husitů, natřeli fasádu na červeno a od té doby se tomuto místu říká Červený hrádek. Majitelé se pak střídali jako roční období, co nezničili sociální bouře, dorazila 30letá válka. Posledními šlechtici byli z rodu Hohenlohe, jenže sympatizovali se suryťáky a tak hned po válce si zámek vzal stát. Pak tu byli horničtí uční, odložení pacienti Chomutovské nemocnice, až před 30 lety objekt získalo město Jirkov a před 20 lety opravený zámek znovu otevřeli jako kulturní, vzdělávací a informační centrum s restaurací, ubytováním i prohlídkovým okruhem. Z Červeného hrádku zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Odbyla sedmá na Signál Rádio, je s vámi stále Terka Veselá a já vám přeju pohodový podvečer. Léto oficiálně začalo a to opravdu ve vší síle. Bohužel tahle vedra můžou jednoduše způsobit úpal nebo úžeh, tak si za pár minutek radši řekneme, jak se v této situaci zachovat, ale abychom tu jenom nemluvili, tak si předtím mikrofon ujmou Berlin, Tom Petty a Irene Cara. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Letními dny vás provází Signál Radio a jelikož tento týden nás zasahují opravdu tropické teploty, stojí za to si připomenout, že je potřeba na sebe dávat velký pozor při pobytu na sluníčku, abychom neměli úžeh. Ale mnohem zrádnější je úpal, kdy na přímém slunci nemusíte vůbec být, ale přesto váš organismus přehřejete. Stačí dlouhý pobyt například v rozpáleném autě, špatně větrané místnosti nebo jakémkoliv jiném horkém prostředí a můžou vás přepadnout teploty, slabost a malátnost. V případě, že vy nebo někdo ve vaší blízkosti na úpal nebo úžeh skolabuje, tak je samozřejmě důležité reagovat. Ale doktoři upozorňují na to, že prý není dobrou volbou ledová sprcha. Ponoření do ledové vody totiž může vyvolat prudké stažení cév a ochlazování organismu to naopak stíží. Mnohem účinnější je tedy postiženého dostat do stínu nebo klimatizované místnosti, sundat přebytečné oblečení a ochlazovat ho postupně vlažnou až chladnou vodou, a to nejlépe na krku, v podpaží a v tříslech. To je tedy rada pro nadcházející dny, kdy hrozí 38, takže na sebe buďte opravdu opatrní, dodržujte hlavně pitný režim, mažte se opalovákem a noste pokrývku hlavy. A pokud to je možné, tak se vyhněte velmi náročné fyzické aktivitě. Výjimku dostávají pouze Pink Floydi. Ti tady můžou stavět zeď hezky cihličku po cihličce.

0: chvíli před 7:30 na Signal Radio s 80kovým hitem dorazil Jason Donovan. Za chvíli ho vystřídá Sinead O'Connor, R.E.M. nebo Bangles. A pokud budete mít zájem, tak můžete i vy. Nebo lépe řečeno hit dle vašeho výběru, a to díky Signálům pro radost. Není nic lepšího, než někomu vykouzlit úsměv na tváři, takže se toho dnes chopte právě vy. A až uslyšíte výzvu na Signály pro radost, volejte na 910 260 910.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Manic Monday, to jsme si hráli na Signál Rádio, kde nám další písničku zahraje posluchač Tomáš.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj Tome, slyšíme se.
2: Jo, ahoj Jirko.
0: Ahoj, tak co ti zahrajeme?
2: Já bych chtěl od Queenu Radio Gaga. Chtěl bych to pro tebe, Terko, pro Lukáška Bláhu, pro tedy Signál Rádio, jsem skvělý, prostě osmdesátky a toto a pro mamku, pro mě, pro Evičku Laštovičkovou a pro všichni, co mají rádi Rádio Signál, jako já.
0: Dobře, tak moc děkujeme a míří...
2: Díky, čau, ještě mě počkej na drátě, jestli můžeš, jo, díky.
0: Dobře, tak jo, Radio Gaga, míří za tebou, ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer všem, co ladí Signál Rádio. Od mikrofonu vás zdraví Terka Veselá. Ale nebude to trvat dlouho a předám ho kolegovi Lukášovi Bláhovi, který už se těší, že vám poví hudební zajímavosti z 24. června. A já vám jenom prozradím, že se například dozvíte, kdy odmaturoval Billy Joel, nebo jaký hit byl zvolen jako ten nejsvůdnější. Tak se na to počkejte a do té doby užívejte hity od Spandau Ballet, Abby nebo Erasure.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: O lásce nám na Signál rádio zpívali Erasure a nejenom o lásce nám bude teď povídat kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Vykopáváme jednem, kdy mohl Billy Joel prohlásit, že složil zkoušku z dospělosti. 24. června 1992 ve věku 43 let nakonec získal americký zpěvák středoškolský diplom z Hikesville High School na Long Islandu v New Yorku. Původně v roce 1967 nematuroval se svou třídou kvůli chybějícímu zápočtu z angličtiny. Jestli mu tehdy nezamotala hlavu i jistá dívka z centra, tedy Uptown Girl, zdroje neuvádějí.

Pokračujeme za 24. červnem roku 2012. V něm server Billboard.com hledal nejsvůdnější píseň všech dob. Celkem logicky obsadili medailové příčky Hot Stuff Donny Summer a Do You Think I'm Sexy od Roda Stewarta. Úplně nejpřitažlivějším songem v tomto ohledu ale posluchači vybrali posilovnový hit Physical, který naspívala Olivia Newton-John.

Končíme teprve přesně před 4 roky. To měl v kinech premiéru autobiografický film Elvis. Jeho soundtrack obsahoval mimo jiné nový single Eminema, zazněly pochopitelně původní verze skladeb krále rock'n'rollu, ale i jejich předělávky v podání populárních Italů Maneskin.

0: Královnu popu jsme si hráli na středečním Signál rádiu, který je speciální tím, že od 9 večer se slovo přebírá Martin Hovorka a jeho signály světových hitparád. Pokud jste už na dnešní díl nadtěšení, tak máte proč, protože dnes vás Martin vezme do naprostých počátků 80. a zamíříte do Velké Británie. Zde uslyšíte 10 nejlepších hitů červnového žebříčku, ale nebude toto jediné. Taky si třeba poslechnete baladu Michaela Jacksona, u které se prý rozplakal, když ji natáčel. Tak už za půl hodinky ve 21 se na vás moc těší Martin Hovorka.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic nestratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Gang nás na Signál Rádio přesunuli do 3 minut, do 8:45. Už za několik minut vás čekají signály hudební hitparád s Martinem Hovorkou, tak určitě zůstaňte. Společnost vám budou do té doby dělat Barbra Streisand, Tina Turner nebo Desiree. A samozřejmě i po hitparádě na vás potom čeká nabitý playlist, který vás může provázet až do chvíle, než půjdete spát. Ale teda dnes před usnutím nezapomeňte držet palce našim fotbalistům na mistrovství světa. Ve 3 ráno našeho času je čeká závěrečné střetnutí ve skupině proti domácímu Mexiku v Mexico City. A k tomu, aby postoupili, musí vyhrát. Tak držte ve spánku palce a ráno vás kolega Jirka Svoboda určitě bude informovat o výsledcích. Pro dnešek se s vámi loučí Terka Veselá, slyšíme se zase zítra ve 4 a já už vám popřeju pěkný zbytek večera. Ahoj!

0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
2: Posloucháte Signál Radio, krásný dobrý večer, teď už i ode mě, já jsem Martin Hovorka a já mám takový speciální klíč k šuplíku, kde jsou ukryté, schované všechny hitparádové žebříčky z 80. let. I dnes vám jeden nabídnu, ale já bych to udělal hádankou. Já vám dám takové tři indicie schválně, jestli uhádnete, do jakého roku se dnes podíváme. Tak čeká nás rok, ve kterém se konaly letní olympijské hry v Moskvě, které byly poznamenané bojkotem, které vedly Spojené státy. V roce, kam se dneska vydáme, byl zavražděn John Lennon a vznikla legendární videohra Pac-Man. Tak co, víte, napadá vás nějaký konkrétní rok? Ano, jistě, je to rok 1980 a nás čeká 10 největších hitů britského singlového žebříčku.
0: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
2: Pojďme si tedy postupně zahrát 10 největších hitů měsíce června roku 1980. Vracíme se zpátky o 46 let, to je dávno, opravdu dávno. A ta muzika jakoby vůbec se stárla. Tohle jsou na úvod Joy Division a startujeme dnes s písní La Will Tear Us Apart. Posloucháte Signál Radio, kde jsou osmdesátky jako doma. Dobrý večer.

Tohle jsou na Signál rádiu Joy Division a píseň, která se nikdy nedostala na první místo hitparád. Ovšem postupně se tady z té skladby stala jedna z nejvlivnějších písní alternativní hudby vůbec. Jinak ten hlas té kapely Joy Division, to byl zpěvák Jan Curtis a on to zpíval, když mu bylo 23 let. Jo, já bych ho typoval třeba nějakého 50-letého pána a jemu bylo 23 let, nicméně písničku naspíval krátce předtím, než spáchal sebevraždu. Tak to byl takový jako rychlý konec jedné velice úspěšné kapely z přelomu 70. a 80. let. Naštěstí zbytek kapely to nezabalil a Bernard Sumner se pokusil dát dohromady další kapelu, která vzešla právě z Joy Division a to byly New Order. A těm se de facto dařilo celá 80. léta i pak následně v těch letech 90. Signály světových hitparád a po 10. místě britského singlového žebříčku přichází na řadu devítka, kde se umístila tenkrát před 46 lety Stacey Latiso. To je ona, pojďme si ji poslechnout.

Na Signál Rádio píseň Jump to the Beat, což je skladba, která je považovaná za jeden z mostů mezi disco érou 70. let a tanečním popem 80. To byla, milí posluchači, Stacey Latisso a víte, kolik jí bylo, když naspívala tuto píseň? Bylo jí 14 let. Zázračné dítě soulu, takové označení nesla, protože měla neobvykle silný hlas na svůj věk. Každopádně písnička, která dokonale kombinovala takovéto taneční disco 70. let s novým electrofunk zvukem, který později ovládal 80. léta. Tohle to všechno se mísilo právě v této jediné skladbě, která rozhodně patřila mezi největší klubové hity roku 1980 v amerických žebříčcích. Ovšem, dokonce tato píseň se dostala do britského singlového žebříčku, překonala oceán, no a v červnu před 46 lety, červen 1980, tak to bylo 9. místo pro britský singlový žebříček. Co tam máme dál? Skladbu, kterou napsal a produkoval Stevie Wonder. Ovšem, zpíval to někdo od Jacksonů a Michael to nebyl. Byl to starší bratr Michaela Jacksona, který se snažil díky tomuto hitu vystoupit ze stínu svého slavnějšího bratra. Takže Jermaine Jackson a Let's Get Serious, osmá neúspěšnější skladba před 46 lety.

Jermaine Jackson, jeho poznávacím znamením byly kudrnaté vlasy. Jestli si vzpomínáte, vypadal Bobby Farrell s Boniem, tak zhruba nějak takhle, takovýhle účest nosil Jermaine Jackson v osmdesátkách. Uměl hrát skvěle na baskytaru a měl jemnější soulový hlas než Michael. To bylo to hlavní znamení, jak oba pány bylo možné rozeznat. V podstatě teď to můžeme porovnat, hlas Jermaine Jacksona a Michaela Jacksona, protože já vám teď na Signál rádiu budu Michaela Jacksona hrát. Toto je, milí posluchači Signál rádia, píseň She's Out of My Life od Michaela Jacksona. Bodovala v hitparádách zhruba ve stejnou dobu jako ta písnička od Jermaine Jacksona, jeho bratra, kterou jste měli možnost slyšet před okamžikem. Ovšem, ten Jermaine, ten se vydrápal na lepší pozice se svojí skladbou než Michael Jackson. On to nemohl unést, ale pak to nakonec jako dva bráchové dali. Takže vzpomínka na desku Off the Wall. Tady je Michael Jackson na Signál rádiu. Dobrý večer.

Michael Jackson se při nahrávání této skladby skutečně rozplakal, a to v jejím samotném závěru. Producent Quincy Jones tento jeho vzlik vlastně nechal v té finální verzi. Už se nic nenahrávalo znovu, protože jenom tak se z této písně stala vlastně Michaelova nejcitlivější a dá se říct i nejvíc osobní balada. She's out of my life. Tak to jsme lehce odbočili. Hráli jsme si písničku, kterou Michael Jackson dostal do hudebních žebříčků v roce 1980, ale nevydrápala se tak vysoko jako ostatní skladby Michaela Jacksona a člověk se vlastně vůbec nemůže třeba i na některé z vás, naše posluchače, zlobit, že si tuto písničku, tuto krásnou baladu nepamatujete. Faktem je, že já ji slyšel asi podruhé v životě a opět mě úplně vzala u srdéčka. Tak, pojďme to trošku načeřit. Pojďme se vrátit zpátky do našeho dnešního hudebního žebříčku. To je britská singlová hitparáda, tak jak vypadala v červnu roku 1980. A přátelé, chtělo by to dát něco, u čeho možná i trošku hýbneme svými boky. Kapela Queen, která dlouhá léta vykřikovala do světa, chlubili se tím, že nepoužívají synťáky, no synthesizers, měli napsáno na přebalech alb, a pak najednou v roce 1980 vyšla tato skladba.

Já to na začátku té skladby nestihnu doříct, jenom jsem chtěl vlastně dodat, že tato skladba je vlastně jednou z prvních písní kapely Queen, kde tato legendární kapela výrazně použila synťáky. A pak tam samozřejmě zní to, co na kapele Queen máme tak rádi, a to je kombinace jemného začátku a typického silného stadionového rockového refrénu. V tom prostě byli Queen v dobách Freddieho Mercuryho nejlepší. Přátelé, pojďme tančit, protože teď opravdu hodíme tím škrpálem, jak se říká. Na scénu nastupuje Tina Marie a další megahit britského singlového žebříčku z června roku 1980. Behind the Groove.

Posloucháte Signál Radio, to jsou signály světových hitparád. Dneska vzpomínáme na britský singlový žebříček, tak jak vypadal v červnu roku 1980. A na šestém místě se tehdy umístila zpěvačka, kterou jsme teď poslouchali. Přezdívalo se jí také Královna Soulu. To byla, milí posluchači, Tina Marie, jedna z nejvýraznějších osobností funku, R&B a diska přelomu 70. a 80. let. A jestli z její tvorby někdo čerpá dodnes, tak to jsou dámy jako Beyoncé, Mary J. Blige i trošku Kanye West. Současný rapper se poohlížel právě po tvorbě Tiny Mary z přelomu 70. a 80. Je zajímavý, že je to běloška. Že sice dělá takovouhle jakože R&B hudbu, ale byla to normálně běloška. A dokonce si hudbu produkovala sama, písničky si psala sama a co je zajímavé, že se stala jednou z prvních bílých umělkyň labelu Motown, kde samozřejmě vydával své skladby i Michael Jackson, potažmo jeho domovská rodinná skupina Jackson 5. Takže přátelé, toliko k Tině Mary a než se dáme top pětku, páté, čtvrté, třetí, druhé, první místo, tak bych se rád zastavil u asi nejzásadnějšího alba roku 1980 a to bylo album River od Bruce Springsteena, na kterém se objevila tahle skladba. Hodně zvláštní příběh koluje kolem tohoto alba. Bruce Springsteen chtěl původně natočit takové syrové rockové album, ale nakonec se rozjel při natáčení a vzešli z toho takovýhle písničky.

0: Představte si to, že Bruce Springsteen málem přišel o svůj největší hit, a to tento, Hungry Heart, protože původně Springsteen tuto skladbu napsal pro Ramones, ale nakonec ho jeho manažer přesvědčil, aby si tuto skladbu nechal, a on ji zařadil na album River, jedno asi z nejikoničtějších alb roku 1980, kam Bruce Springsteen napsal desítky písní, natočil jich opravdu spoustu. A tím, že jich bylo hodně, tak nakonec z té desky udělal dvojalbum. Tak třeba se vás teďka nalákal a třeba dnes večer, až budete mít dlouhou chvíli, tak si celé to album pustíte, protože věřím, že ho spousta z vás má doma ještě na vinilu. Wow. Tak tady jsou signály světových hitparád, 5 největších hitů britského singlového žebříčku za okamžik, a dojde i na písničky, které jste možná leta neslyšeli. Počkejte si na ně.
1: Signály světových hitparád 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: A teď nás čeká vyloženě pošušňáníčko pro naše ouška. Jestli se dá něco nazvat elegantním duetem, tak je to pak tato píseň. Back Together Again. Na Signál Rádiu duet Roberty Fleck a Donny Hathaway. Mužsko-ženský duet.

Posloucháte signály světových hitparád. Mám pocit, že dneska hrajeme takový jako méně známé písničky, ale hold, takhle to bylo v těch hitparádách v červnu roku 1980. Tohle to je britská singlová hitparáda, tak jak vypadala na týden přesně před 46 lety, a tohle byl moc hezký duet. Dokonce se říká, že to je jeden z neuznávanějších mužsko-ženských soulových duetů vůbec. Roberta Flack, samozřejmě známá soulová jazzová zpěvačka, i pianistka a skladatelka, zejména v těch 70. letech, to měla všechno pod palcem. A k ní se v tom roce 1980 připojil další americký soulový zpěvák, pianista i skladatel a jeden vlastně vůbec z nejemotivnějších hlasů v historii R&B a soulu, Donny Hathaway. Tak, a oni dva udělali tento krásný duet, který přesáhl hranice Spojených států a, jak jste tady sami slyšeli, doputoval až do Velké Británie, do britského singlového žebříčku. Tak. A teď měníme úplně žánr, protože se přesouváme do poproku a tady už se skupina Roxy Music s hlasem Briana Ferryho. Písnička, která se umístila před 46 lety na čtvrtém místě, Over You.

teď na Signál Rádiu slyšíte jednu z nejvlivnějších britských kapel 70. a pak i začátku 80. let, Roxy Music. V kapele samozřejmě působí zpěvák Brian Ferry a taky experimentální hudebník Brian Eno, který vlastně stál za takovým tím futuristickým zvukem, ladil to všemi možnými efekty a synťáky, no a pak se dokonce stal, že přešel do jiné stáje, stal se jedním z nejvlivnějších producentů historie, protože pracoval pro kapelu U2 i Davida Bowieho. Takže i Brian Eno, známý producent Brian Eno, stál za zvukem kapely Roxy Music. Tady jsou signály světových hitparád, dneska teda jako hodně to je pro fančmekry, ale evidentně v tom roce 1980 se lámal chleba. A hrála se takováhle jako fančmekrovská muzika. Bylo to v top 10, nedá se nic dělat, musíme si to zahrát, ale dobrý je si i takovéto hity připomenout. Tak než si dáme tři největší hity britského singlového žebříčku v červnu roku 1980, tak pozvánka do dalšího dílu, ten nás čeká za rovný týden. To nás totiž čekají písničky z roku 1981. Budeme si hrát desítku největších hitů tak, jak bodovali napříč celým světem, celou zeměkoulí právě v 81. roce, na konci školního roku 81. roku. A tady je malá ochutnávka Soft Cell a jejich Tainted Love. Posloucháte Signál Rádio.

0: Je šíleně zajímavý, že tuto skladbu už v roce 1964 zpívala Gloria Jones, taková soulová skladba to byla původně, ale Mark Almond a Soft Cell tomu dali takový elektronický synthpopový základ v těm 81. roce a já si myslím, že se to stalo právě symbolem té nové vlny 80. let, právě tato skladba. Tak třeba tu originální verzi si můžeme zahrát za týden v našem dalším setkání tady na Signál Rádiu. Já jsem právě teďka lákal na příští týden, kdy nás čekají písničky z 81. roku, tedy i Tainted Love od Soft Cell. Za týden se uslyšíme opět s další dávkou drbů, pikantérií a vzpomínek na písničky z 80. let. To bude jako vždycky v sobotu v 6 hodin večer, sobota 18. hodina, to vysíláme signály, si to vychytpará a pak také ve středu od 21 hodin, kdy jedeme reprízu. Ale teď, přátelé, už vstupujeme mezi tři největší hity britského singlového žebříčku v červnu roku 1980 a na trojce byly tehdy OMD a písnička, která se jmenuje Messages.
1: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

na Signál rádiu písnička Messages od OMD, Orchestr Manoeuvres in the Dark, která málem skončila po prvním koncertu. Zní to jako bizárně, ale to tak, protože publikum kapelu skoro vypískalo po jejich prvním představení. Byla to taková punková doba, konec 70. let, a když se objevili dva kluci se syntezátory, tak to znělo dost jako nerokově a lidem se to úplně jako nelíbilo. Notabene přišli se svojí první písničkou a to byla písnička Hit o atomové bombě. To bylo to Enola Gay. Takže když už se to těm lidem začalo aspoň trošku líbit, tak zjistili, že je to kapela, která svůj první největší hit má o atomovce, no. Ale pak samozřejmě už, jo, bylo to samozřejmě o té atomovce schozená na Hirošimu, jo, text o letadle, které schodilo atomovou bombu právě na toto město. Takže takhle začínali OMD v roce 1980 s tou písní, kterou jsme si hráli, Messages. To bylo třetí místo v britském singlovém žebříčku na týden přesně před 46 lety. A my jedeme dál, protože teď nás čeká dvojčička a věřím, že i tuhle tu pecku budete znát. To jsou Lips Incorporated a jejich Funky Town.

0: to město se nachází na mapě, ale nejedná se o skutečné město. Je to vlastně takové imaginární místo plné hudby, nočního života a lepší energie. O tom zpívají tady v Lips Incorporated v této skladbě, což byla druhá nejúspěšnější písnička britského singlového žebříčku před 46 lety.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: My jsme se dnes zadrhli v roce 1980 díky těm všem písničkám, které jsem vám tu pouštěl, ale co je zajímavé a spjaté s tímto rokem, že zahájilo vysílání CNN. 24 hodin zpravodajství non-stop. To změnilo televizi navždy, tento televizní zpravodajský kanál. Pak samozřejmě začala mánie arkádových her. My jsme si tehdy o té hře Pac-Man mohli nechat jenom zdát v Československu. My jsme tu měli piškvorky a lodě. To byly takové naše arkádové hry. No a pak samozřejmě jedna z nejsilnějších sopečných erupcí v historii Spojených států, hora svaté Heleny, tak tam to tenkrát hodně bouchalo v tom 80. roce. Dost dramaticky to změnilo i krajinu. Tak to byly takové nehudební indicie vedoucí k roku 1980, ale měli bychom to završit tím největším hitem měsíce června 80. roku. Takže britský singlový žebříček, kdo to tehdy vyhrál před těma 46 lety? Nás čeká skupina Electric Light Orchestra, která ohromný hit udělala po boku zpěvačky Olivia Newton-John. Nás čeká Xanadu, což nebyla pouze píseň, ale také film, kde Olivia hrála takovou můzu z řecké mytologie na kolečkových bruslích. Možná si vzpomínáte. Takže přátelé, vám všem hezký zbytek dnešního večera, poslouchejte na osmdesátky, protože to jsou skvělé vzpomínky. No a budu se těšit opět příští týden na vlnách Signál Rádia. Já jsem Martin Hovorka, přeju famózní večer, tady je Olivia Newton-John a Xanadu. Signál Rádio jede dál.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

a mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.